92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Rádio.

0: And I wanna go
1: home. Relax Radio. Největší hity 90. let. Relax.

0: Výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 25. srpna.
2: Roku 1949 se v Izraeli narodil Gene Simmons z kapely Kiss. O dva roky později člen další slavné rokové formace Judas Priest, Rob Halford. Roku 1900 zemřel německý filozof Friedrich Nietzsche. O 12 let později se narodil východoněmecký komunistický politik Erich Honecker. 6 let po něm přišel na svět americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein, autor hudby k slavnému muzikálu West Side Story. Zemřel v New Yorku 14. října 1990. Tento den roku 1958 se narodil americký režisér Tim Burton. 6 let po něm Richard Kroček z kapely Buty. Letí vrána, letí vzduchem. Roku 1970 se narodila německá top modelka Claudia Schiffer. Roku 1975 vydal Bruce Springsteen slavné album Born to Run. 11 let poté přišel Paul Simon se svou deskou Graceland. Tento den roku 1981 byl odsouzen za vraždu Johna Lennona ke 20 letům vězení Mark David Chapman. O 10 let později zaběhl Carl Lewis světový rekord na trati 100 metrů. O dalších 10 let později, roku 2001, tragicky zemřela při havárii letadla na Bahamách talentovaná zpěvačka a herečka Elijah.
3: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 2 Street of Dreams. První místo. Madonna, Dance Eteria.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

0: dráhy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Relax.

abych nezapomněl hudební předpověď a už za chviličku se podíváme na silnice, protože se toho děje v našem dosahu Rádia Relax hodně. Půjdeme na Rakovnicko už za malou chviličku. Opět a Radeček, chtěl jsem jen říct na Rádiu Relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nejprve upozornění pro Prahu D0. Na dálnici D0 Pražský okruh kvůli požáru pneumatiky nákladního auta na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému, takže pokud jedete po okruhu opatrně a teď hlavně na Rakovnicku u Křivoklátu. Na silnici 227 na výjezdu z Křivoklátu v délce zhruba půl kilometru je úsek kvůli nehodě, kde probíhá vyšetřování nehody. Havarovala vlaková souprava do hromady kamení. Složky integrovaného záchranného systému stojí na silnici a provoz je průjezdný jedním jízdním pruhem kvůli havárii té vlakové soupravy. Je to silnice 227 na Rakovnicku na výjezdu z Křivoklátu.
0: Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: Nebela Vince Clark, 6 hodin, 16 minut, úterý 25. srpna. Přejeme dobré ráno, ale pozor, na silnicích se toho děje teda dnes po ránu. Pozorně poslouchejte.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Takže kde začít? Nejprve opakujeme problém se silnicí na kraji Křivoklátu, silnice 227 na výjezdu z Křivoklátu směrem na Rakovník. Probíhá tam vyšetřování nehody, havárie vlakové soupravy do hromady kamení, jak je tunel, je tam někde popadalo kamení. Složky integrovaného záchranného systému stojí na silnici, je to hned výjezd z Křivoklátu na Rakovník a provoz je průjezdný, ale jedním jízdním pruhem. Pozor, u Křivoklátu, tam je to na díl. Hlásili jsme taky informaci o hořící pneumatice nákladního auta a to je na sjezdu z D10 v Praze, Novopatská ulice, sjezd z D10 na Pražský okruh, kde chytla pneumatika u nákladního auta. V Praze ještě informace o dopravní nehodě autobusu a osobního auta, kousek od Nuslí, neprůjezdný jeden jízdní pruh a je to v ulici Rostislavova, tak počítejte s tímhletím. A ještě pozor na kozy. Zvířata na silnici, konkrétně kozy na silnici, jsou viděny na silnici číslo 6. U Lubence, u části Lešky, se pohybují kozy na silnici.

0: Party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJs živě, míchané drinky, beach volejbalový turnaj, fotokoutek, zábava pro děti a turnaj beer pongu. Vezmi partu a přijď si užít léto naposledy naplno. Beach Party, sobota 29. srpna, letní koupaliště Slaný. Více informací o akci na vshslaný.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Colorado, tak se jmenuje tahle ta písnička. My jsme světoví, jsme na webu radio-relax.cz, slyšet úplně po celém světě i v Colorado. Colorado Springs dnes polojasno, bude 25 stupňů Celsia. Jak bude v České republice? Se dozvíte hned, za půl minuty bude půl sedme.
1: Relax Radio.
0: No a v České republice nebude ani těch 25 jako v Colorado Springs, bude 22 stupňů Celsia. Meteorologové předpovídají zataženo až oblačno pro úterý, ojediněle později odpoledne a večer od jihozápadu postupně místy déšť anebo přehánky ojediněle. I bouřky, takže dnes odpoledne nebo v podvečer zaprší a zahrádkáři určitě děkují za to, že prší.
2: Děkujem, že
0: i No Name.
2: Že jsi a že jsme sami.
0: Děkovačka od No Name na Relaxu už za chvilku.
1: Prázdniny s Relaxem.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor na zvířátka. Už jsme hlásili kozy na silnici číslo 6, Karlovarka u Lubence, nedaleko Lubence. Máme nahlášená takhle volně zvířátka na silnici, volně kozy. A teď pozor, u Třebenice, což je kousek od Lovosic, se stala dopravní nehoda, kde došlo ke střetu osobního auta se zvěří, ale dopravní nehoda osobní auto se zvěří je taky u obce Štětí, to je okres Litoměřice mezi Mělníkem a Roudnicí nad Labem. U Štětí havarovalo osobní auto, střet se zvěří. Pozor na zvířátka.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: U Křivoklátu problém, nehoda vlakové soupravy, havárie vlakové soupravy, která najela do hromady kamení. To se stalo dnes před 6 hodinou. Složky integrovaného záchranného systému směrem na Rakovník za Křivoklátem stojí na silnici, takže provoz je průjezdný jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně. Tahle ta událost znamenala zastavení železničního provozu v úseku Lašovice Roztoky u Křivoklátu. Původně se předpokládalo obnovení provozu kolem 7 hodiny ráno teď, ale to dopravní omezení potrvá zhruba do 11 hodin.
0: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

Přesně v 6 hodin 50 minut mám pro vás jednu velkou ranní pusu, jeden velký polibek, Kiss Me Olly Murs, už za chvilku. Ještě předtím dotaz, jaké kroužky pro vaše děti letos zvolíte ve škole a jaké jste navštěvovali vy? Napište na 606 736 736 anebo na Facebook Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Kvůli havárii vlakové soupravy do Kamení na výjezdu z Křivoklátu směr Rakovník počítejte s omezením dopravy, jede se jízdním pruhem. Další informace máme z Prahy. Před 6 hodinou dnes ráno došlo k požáru pneumatiky nákladního auta na sjezdu z D10 exit na Satalici, takže na místě ještě pořád zasahují složky integrovaného záchranného systému. A stejně tak před pár minutami se stala dopravní nehoda. Pozor, dejte na Pražském okruhu. U nájezdu na Pražský okruh od Jesenice se srazilo osobní auto s nákladním, na místo jede policie.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivé

0: 7 hodin a 2 minuty.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Počasí.
0: Tak jako je teď, je asi nejlíp z dnešního dne, protože meteorologové očekávají zataženo až oblačno, ojediněle později odpoledne a hlavně večer od jeho západu postupně místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teď, když se podíváte na webkamery, tak pokud se chystáte do Dolomit, do Itálie na výlet, prší tam, prší i na jihu Rakouska a Německa a od jeho západu přichází právě tahleta oblačnost, která by měla dorazit někdy kolem 22. hodiny, takže až pozdní odpoledne nebo spíš v podvečer by mělo zapršet. Ale do toho k nám přilétávají andělé z Nového Jičína. Miraj.
3: Sedí anděl na střeše,

0: CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dvakrát teď 8 minut po 7 hodině pojďme do Prahy na Pražském okruhu u nájezdu od Jesenice ve směru k D7 a k letišti se stala dopravní nehoda, kde se srazilo osobní s nákladním autem. Nehodu dvou osobních aut máme taky v Praze nahlášenou.

0: souběžně s jižní spojkou v ulici Severní 11 se srazila dvě osobní auta.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.
3: Sedí anděl na střeše.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dneska těch zvířátek od rána je na silnicích hodně. Teď máme od řidičů informaci nedaleko Kladna. Mezi Velkou Dobrou a Kladnem Rozdělov leží na silnici sražená srna.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.

doprovází v posledních dnech, bylo poměrně hezky viditelné zatmění sluncem, měsícem. Potom taky byly Perseidy, to bylo pořád ještě relativně jasno. Dva dny zpátky jsem si říkal, nebylo by špatný zajít se podívat někam na hvězdárnu, nádherný měsíc, krásně osvítil oblohu, ale dneska večer už to asi nepůjde, protože dneska večer má dorazit oblačnost, která už dorazila, ale má i zapršet, takže dneska ta pozorovatelnost oblohy asi nebude nic moc. Každopádně dnes má výročí dalekohled. 25. srpna v roce 1609 astronom Galileo Galilei předvedl v Benátkách svůj první dalekohled. Ale nebyl to první dalekohled na světě. Ten už 3/4 roku předtím představil dánskému parlamentu jeden holandský výrobce brýlí Hans Lippershey 2. října 1608 a hned potom si ho ten první dalekohled na světě dal patentovat. Teď

0: Let's go, otočíme přesýpací hodiny, 7.31.
1: Relax Radio.
0: A připravíme deštníky na odpoledne nebo spíš na večer. Dnes čekejme zataženo až oblačno, ojediněle později odpoledne a večer od jeho západu postupně místy déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší odpolední teploty letní 22. A pro všechny partizány je tady původně italská partizánská písnička Bella Ciao, která se dokonce dostala i do filmu. A právě tu filmovou uslyšíte už za chvilku na Relaxu.
1: Relaxem.

0: jdeme plavat. Jdeme plavat do studené vody, která má zhruba 18 stupňů Celsia, a to je kanál La Manche, protože dnes si připomínáme prvního plavce, který přeplaval kanál La Manche, a bylo to v roce 1875. Angličan Matthew Webb jako první člověk přeplaval Lamaňský průliv. Ale to je 25. srpna 1875, nicméně chytré nápovědy říkají, že to bylo 28. srpna 1875, takže je možný, že 25. se chystal do vody, nebo skočil do vody, a 28. vyplaval, protože on plaval tuhletu trasu v roce 1875 31 hodin a 45 minut. Plaval z Francie do Anglie 31 hodin a 45 minut, tak je možný, že oba dva ty údaje jsou správné. Nicméně, kladeňák Filip Jícha, kterého jsme tady měli 3 roky zpátky, přeplaval taky La Manche, ale za 13 hodin a 41 minut. Přeplaval těch 60 kilometrů, které měl před sebou, takže tento zvládnul mnohem rychleji. Takhle to bylo v roce 1875, 31 hodin, 45 minut. Pokud dneska jdete plavat, tak vzpomeňte na tenhle ten velký plavecký výkon.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 25. srpna.
2: Roku 1949 se v Izraeli narodil Gene Simmons z kapely Kiss. O dva roky později člen další slavné rokové formace Judas Priest, Rob Halford. Roku 1900 zemřel německý filozof Friedrich Nietzsche. O 12 let později se narodil východoněmecký komunistický politik Erich Honecker. 6 let po něm přišel na svět americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein, autor hudby k slavnému muzikálu West Side Story. Zemřel v New Yorku 14. října 1990. Tento den roku 1958 se narodil americký režisér Tim Burton.
3: Tim Burton's Corpse Bride.
2: 6 let po něm Richard Kroček kapely Buty.
4: Letí vrána, letí vzduchem.
2: Roku 1970 se narodila německá top modelka Claudia Schiffer. Roku 1975 vydal Bruce Springsteen slavné album Born to Run. 11 let poté přišel Paul Simon se svou deskou Graceland. Tento den roku 1981 byl odsouzen za vraždu Johna Lennona ke 20 letům vězení Mark David Chapman. O 10 let později zaběhl Carl Lewis světový rekord na trati 100 metrů. O dalších 10 let později, roku 2001, tragicky zemřela při havárii letadla na Bahamách talentovaná zpěvačka a herečka Elijah.
5: Relax. Relax Radio.

0: hola, hola, škola volá.
1: Ještě čas, týden, ale přesně za týden to začne i u škol, docela frmol, provoz a tak dále, všechno s tím související, protože se dá to školství zase do pohybu pořádně. No a my se ptáme, o jakém kroužku přemýšlíte, že dáte své děti? Já si vzpomínám na své kroužky, co mě rodiče dali, tak jsem měl lyžování, pak jsem měl elektrotechnický, pak jsem měl dlouhá léta přírodovědně astronomický a letecký modelář a jsem určitě na něco zapomněl, protože já jsem byl pořád jeden kroužek vedle druhého, ale žádný jazyk například nebyl, protože ty jsme měli ve škole, tam jsem měl vlastně, to byly doporučené předměty, angličtina, němčina. Pavel napsal na Facebooku, já jsem chodil na klavír, na flétnu, později na klarinet, takže muzikant a děti už nemáme, ale vnučka chodí na tancování a vnuk na fotbal. O čem přemýšlíte vy? Napište na Facebook Relax Radio.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní info máme z Karlovarky z D6, pokud jedete mezi Stochovem a Novým Strašecím ve směru na Karlovy Vary, dejte pozor, na silnici leží paleta.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Skupina Rasmus na konci hodiny je přesně 8.00.
1: Mezi Rakovníkem a Roztokami u Křivoklátu nejezdí vlaky a máme téměř nejstarší auta z Evropy. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Vlak v Křivoklátě dnes brzy ráno narazil do hromady kamení. Nikdo se nezranil, souprava ani nevykolejila. Na místě i tak zasahují záchranné složky, došlo k úniku nafty. Provoz vlaků mezi Rakovníkem a Roztokami je přerušen. Obnoven má být po 8 hodině. Na Mělnicku se objevila sršeň asijská. Jednoho jedince zaznamenali v obci Liběchov. Mohl být dovezený lodí do nedalekého mělnického přístavu. Hnízdo totiž zatím objeveno nebylo. Sršeň asijská je invazní druh, který představuje významné riziko především pro včelstva a volně žijící hmyz. Za úschovu kola ve středočeských cyklověžích se dá zaplatit aplikací Lítačka. Držitelé dlouhodobých kuponů Pražské integrované dopravy mají navíc prvních 24 hodin zdarma. Upřesní mluvčí společnosti operátor ICT Vladimír Bláha.
3: Jedná se o vybrané obce ve středočeském kraji, konkrétně se jedná o Lysou nad Labem, o Poděbrady, Milovice, Kolín, Čelákovice a Beroun. Samozřejmě ta Lítačka je jednodušší jako aplikace, která vám tu cyklověž

0: Michalovi, že vy ho načtete a podívá se, jestli máte třeba ten dlouhodobý kupon a můžete uplatnit tu slevu, respektive tam parkovat zadarmo.
1: Platit se dá i kartou nebo hotově. Každá škoda zemědělců nemůže být kompenzována. Jsou roky bohaté i chudé. Na Agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to řekl prezident Petr Pavel. Česko má téměř nejstarší auta z celé Evropy. S průměrem skoro 17 let jsou na tom hůř už jen Řekové. Před námi jsou tak z 15,5 lety i Rumuni. Nejmladší auta naopak mají v Lucembursku, kde je průměr 8 let. Velmi dobře jsou na tom i v Rakousku a Dánsku. Sport. České volejbalistky dnes vyzvou Ukrajinky. Odehrají tak čtvrtý zápas základní skupiny mistrovství Evropy. Zápas začíná v 7 večer.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude jen 18 až 22 stupňů. Český hydrometeorologický ústav přitom ještě včera předpovídal 23 až 26. Na obloze opačno až zataženo, vzácně s přeháňkami. Ani zítřejší teploty nakonec nebudou tak vysoké, dostanou se jen mezi 17 až 21 stupňů Celsia.
3: Takže se zahřejeme aspoň muzikou, tady je Calvin Harris a Ellie Goulding.

0: CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme dálniční hlídku na dálnici D6 na Karlovarce. Pozor, mezi Stochovem a Novým Strašecím ve směru na Nové Strašecí leží na silnici paleta.
2: Ahoj, zdravím všichni do rádia, tady je řidička, zprávařka Eva. Chtěla bych nahlásit nebezpečný úsek na D6 na sjezdu z Lánu. 28,5 km směr Karlovy Vary je spadlá paleta v rychlém

0: jo, v pravém pruhu, je to fakt nebezpečný, tak pozor na to.
1: Relax Radio. Eva Bíbová. Eva Bíbová. Relax.
2: Relax Radio.

0: Má drobná, má Havaj, my už až tak moc ne. Havaj možná proto, že máme prázdniny, ale ne proto, že by bylo krásně horko, jako by v létě být mělo, protože přece jenom ta teplota, která je teď v posledních dnech, je zase úplně jiná, než která byla minulý týden, kdy se to utlo z neděle na pondělí, skončilo léto v podstatě teplotně a už je to taková spíš podzimní teplota. Tak ještě se snad trošku oteplí na konci prázdnin, protože i když se podíváme zpětně, co se týká statistiky, tak červenec byl naprosto průměrný. Na konci června bylo horko 40, to bylo na konci, to bylo vlastně půl dne z července a pak na konci července, přelom červenec srpen, byly asi 3 horké dny. Jinak teplota byla okolo 19,5 stupně průměrná celý červenec a stejně tak to vypadá, že i ten srpen se zprůměruje, že to bude vlastně takové normální léto s velkými 40 stupňovými výkyvy. Dnes, kdyby měl být překonán rekord, tak ten rekord drží už od roku 1807, 219 let nebylo teplo. V tento den, v roce 1807, bylo 33,4 stupně Celsia.
1: Relax. Největší hity 90.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na ukončení sezóny letních koncertů v zahradě Kladenského zámku. Hudba, kterou znáte. Hity, které zpívá celé publikum.
2: A večer plný emocí.
1: Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.

ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. This one.

0: Jaké kroužky letos pro vaše děti zvolíte, které kroužky jste navštěvovali vy, napište na Facebook Relax Radio a pokud přemýšlíte, že v Kladně dáte děti tancovat, můžete vyhrát odpoledne kroužek. Relax
1: Radio. Odpolední soutěž.
2: Jdeme na to?
3: Jasný,
2: jdem na to.
3: Street dance, TikTok nebo fit dance?
2: Show dance a gymnastika.
4: Pojďte s námi do TSM Moon.
5: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
2: Jo, jo a jo.
5: Více na www.tscmoon.cz.
6: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Beach Party Slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní info máme z Prahy, ulice Spořilovská, na Spořilově, ulice Spořilovská směrem do centra. Dopravní nehoda dvouosobních auta, pozor, neprůjezdný je levý jízdní pruh.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Pokud si rádi zaspíváte česky, tak teď máte šanci. Krištof a Sergej Barakuda mají novou písničku, jmenuje se Movie Star, novinka na rádiu Relax a zároveň novinka i na našem webu radio-relax.cz. Krištof chystají na 9. října na podzim album Půlnoční hřích a právě tahleta písnička by tam měla být. Více informací k tomuto songu, který teď uslyšíte, najdete na našem webu.
1: Čekuj náš web.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Taky v Praze dejte pozor, přímo pod Národním muzeem nahoře nad Václavským náměstím Bilzonova ulice. Dopravní nehoda, osobní auto a dodávka.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: 9 hodin, 1 minuta.
1: Beroun opraví další část ulice na Dražkách a zápas fotbalistů Kladna s Viktorií Žižkov se odkládá na neděli. Hezké dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Berouně přesně za týden odstartuje další etapa rekonstrukce ulice na Dražkách. Pracovat se tentokrát bude od nového kruhového objezdu až ke křižovatce s Plzeňskou ulicí. Uzavírka tu potrvá do konce listopadu. Mělník má novou budovu pro dětské skupiny. Mluvčí města Zuzana Beníšková pro Radio Relax.
3: Je na sídlišti sportovní. První děti, nejčastěji ve věku 2 a 3 let, přivítá v září. Významně tím pomůže rodičům při slaďování rodinného a pracovního života.
1: V Mělníku se zároveň opravuje budova městské policie.
3: Strážníci získají kvalitnější zázemí i modernější technické vybavení. Ve dvoře navíc pro ně vznikne i nová přístavba s tréninkovým zázemím. Provoz městské policie bude po celou dobu rekonstrukce budovy zachován.
1: Na Strahov pojedou tramvaje. Dopravní podnik připravuje stavbu trati z Malovanky. Včera uzavřel smlouvu se zhotovitelem. Ten brzy zahájí přípravné práce. Téměř 1,5 km dlouhý úsek bude mít 3 zastávky. Hotovo má být v roce 2028. Příprava dálnice D35 vedoucí Českým rájem je opět na úplném začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí. Plánovaný začátek stavby v roce 2029 se tím posouvá nejdříve na rok 2033. 35 kilometrů dlouhý úsek má významně zlepšit spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna hrají s Viktorií Žižkov až v neděli. Původní páteční termín se ruší. Důvodem je zítřejší zápas v MOL Cupu. Kladno jede do Domažlic. Mezi oběma zápasy tak musí být dostatečný čas na regeneraci hráčů.
2: Relax Radio.
1: Český hydrometeorologický ústav ještě včera na dnešek předpovídal 23 až 26 stupňů. Dnes už píše jen o 18 až 22. Na obloze má být po celý den oblačno až zataženo. Změnila se i předpověď na zítřek. Nakonec se prý dočkáme velké oblačnosti a jen 17 až 21 stupně Celsia.
0: Ale my jsme tady pro vás den co den za každého počasí jako Verona.

0: Sklo, top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a teras. CR Sklo, to chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Tak abych byl upřímnej, docela jsem zvědavý, jak si povedou tihleti obrovští havrani John Rooks v Relaxádě, tedy v hitparádě Relax Rádia. Dozvíme se to už zítra. Úderem 18. hodiny totiž začíná další vydání. Do té doby stále ještě můžete hlasovat na www.radio-relax.cz a uvidíme, kam až se chlapci posunou.
1: Relax Rádio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Rádio.

9 minut chybí do půl desáté. Kdyby se vás teď někdo zeptal, jak jste spokojeni se svým životem a měli jste na to, dejme tomu, nějakou stupnici od 0 do 10, jaký by byl váš výsledek, jaká by byla vaše odpověď? Zkuste se nad tím zamyslet a řekněte to právě teď, alespoň pro sebe. A já vám prozradím, že už se ten průzkum jednou dělal, celkový výsledek nebyl vůbec špatný, 7,4. Zajímavější je ovšem něco jiného, což je docela zvláštní, to bych nikdy netypoval. Muži byli úplně stejně spokojení jako ženy. Byla tam naprostá shoda. Rozdíl se ale objevil podle věku. 16 až 24 let to bylo daleko víc, 8,1. 65 plus, to znamená seniori, 6,9. Takže mladí Češi jsou čistě statisticky se svým životem spokojenější než seniori.

0: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
3: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
3: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Více na pop.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 9:30, pojďme se podívat na dálnice. Asi začneme D5, tam je to hodně akutní, na 66. kilometru hoří auto, překážka na vozovce, to je jasná věc, a pokud projíždíte nebo míříte k tomu místu, tak počítejte se zvýšenou opatrností, je to osobní auto, tak uvidíme. Okruh, pražský okruh, jako vždycky kolona, od 14. do 13. kilometru ve směru na D1. Je to spíš taková ta popojíždící kolona, takže snad to nebude dlouho trvat. Opačný směr, to znamená Ruzině a D7, je ta kolona zhruba 4-kilometrová, taky jako opatrně popojíždí. Třeba se to do nějaké té 10. hodiny rozjede, uvidíme. A ještě pozor, jedna informace, na okruhu mezi 13. a 5. a 13. kilometrem, to znamená ve směru na D1, byl uzavřen tunel, je to z detekce nadměrného vozidla. Jestli ta situace ještě trvá, to nevím, ale každopádně s tím počítejte, aby vás to pak nepřekvapilo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 10:45, posloucháte Radio Relax, je úterý s datem 25. srpna a teď něco takového normálního, klasického života, každodenního. Já když chodím vynášet odpad, tak si všímám, že třeba umělé láhve, to znamená ty plastovky, že jsou docela dost jako ty kontejnery narvaný, to znamená většinou kromě papíru tam na plastový láhve je třeba, já nevím, 2-3 kontejnery. Je to z jednoho prostého důvodu a já jsem mu fakt jako nevěřil, musel jsem si to dohledat. Skoro 89% Čechů pravidelně třídí plastové láhve. Tak si to zkuste srovnat s tím, jak to děláte vy. Zhruba jenom 4% netřídí vůbec, anebo jenom výjimečně. Jako myslím si, že si zasloužíme pochvalu, anebo přidat kontejnery.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: Seříďte si podle nás přesný čas, je tu 10. hodina, právě teď.
1: Bezplatné školní obědy pro potřebné budou pokračovat a možná porostou houby. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Ve středočeských školách od září dál pokračují bezplatné školní obědy. Určeny jsou dětem ze sociálně slabších rodin. Společné školní stravování pro ně má kromě nasycení i významný dopad na výuku a začlenění do kolektivu. Školy mohou žádosti o dotace na tento projekt podávat od 15. června. Nemovitosti v Žadci, které jsou ve špatném stavu, budou platit vyšší daň. Nové opatření schválilo zastupitelstvo. Cílem je motivovat vlastníky k opravám a uvedením domů alespoň do přijatelného stavu. Město zároveň dál přijímá žádosti o finanční podporu. Portál staveb krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Novinka podá snadné informace o aktuálních nebo plánovaných uzavírkách silnic 2. a 3. třídy. Radní Josef Pátek.
3: Portál staveb je důležitý proto, protože včas před zahájením právě té investiční akce poskytuje informaci o tom, kde bude, v jakém rozsahu a kdy se s ní počítá. A tato informace je velmi důležitá nejenom pro starosty obcí, ale zároveň i pro další investory ve veřejném prostoru, protože mohou včas vidět, kdy se bude realizace provádět.
1: Nový portál se naplno rozjede na přelomu září a října. Houby by letos mohly růst. Naději dávají deště z minulého týdne. V Košicích by se to mohlo projevit ode dneška za zhruba 7 dní. Jako první se dají očekávat šampiony, bedly nebo píchavky. Pokud by ještě zapršelo, mohly by se objevit i hřiby. Donald Trump označil kanadské lídry za klauny. Nechovají se prý podle pravidel. Sousední země, Spojené státy, navíc prý dlouhodobě okrádá. Šéf Bílého domu za to mimo jiné pohrozil mnohem horšími důsledky.
2: Sport.
1: Zlínu se ve fotbale opravdu nedaří. V aktuálním ročníku první ligy ještě nezískal ani bod. Z 5 zápasů všechny prohrál. Ševci jsou tak na dně tabulky. Odlepit se od něj mohou v sobotu, kdy změří síly s brněnskou zbrojovkou.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Český hydrometeorologický ústav upravil předpověď a dnes máme místo hlášených 23 až 26 stupňů, čekat jen 18 až 22. K tomu zataženo až oblačno, nevyšla ani předpověď na zítřek. Místo 22 až 25 stupňů bude jen 17 až 21.
0: A my se za chvilinku podíváme, jak jsme na tom jako Češi s mobilama. To se možná budete divit a budeme hrát Dámy Mandraže a motýly.
5: Jasaď mi na chvíli.
0: Za okny nám vykouklo sluníčko, tak hezké dopoledne.
4: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
4: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Air Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Tohle je další nabídka z Relaxády, tedy hit parády Relax Rádia. Jako, když se tam dostala úplně poprvé, jinak mimochodem jmenuje se Jenny a Less Than a Lover, tak jsem říkal, to je taková jako lehká uspávačka hadů, taková klidná muzika na dopoledne k práci, proč ne, uvidíme. Zatím se drží u spodního patra, to znamená v těch spodních příčkách. Začala na 10. místě jako novinka, pak se přestěhovala na 9, pak zase klesla na 10, tak z toho usuzuju, že to vyloženě nějaká štika v rybníce asi moc nebude. Uvidíme, jak si povede zítra, úderem 18. hodiny, kdo ví, třeba se Jenny dostane díky vašemu hlasování na www.radio.relax.cz. Trošku ješ, přál bych jí to holce, ale jak říkám, lidský vkus je nevypočitatelný a ten hudební obzvlášť.
1: Relax. Relax Radio.

Vzpomínka na 90. léta, taková ta diskotéková vzpomínka Alexia a skladba s názvem The Music I Like. Mimochodem v Itálii to nebyl žádný malý hit, jako když už se o tom bavíme. Single se dostal velmi vysoko v italských žebříčcích a dokonce snad někde až okolo 2. až 5. místa. Ve Španělsku dokonce na 2. místě. No a ve Velké Británii tam to sice byla trošku jiná liga, to je pravda, ale pořád úspěch z hlediska k toho, že šlo o italskou zpěvačku, tak šlo docela dost důležitý průnik na ten jejich britský trh, na který mimochodem, pozor, nebo pro který vznikly speciální remixy. Dostala se tam 31. místo, já jsem to nechtěl říkat, nechal jsem si to až úplně nakonec. Tak, tolik muzika s příběhem.

0: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Relaxu právě teď v 10:30, Fergie a Glamorose. Jenom se vás zeptám, co děláte, když si koupíte nový mobil s tím starým? Necháváte si ho doma, nebo ho vyhazujete, nebo ho prodáte, dáte ho do recyklace? Co máte s mobilem? Protože podle statistik je celkem dokázaný, že nadpoloviční většina si ho stále doma někde schovává, přestože ho nikdy nepoužívá. Já sám to znám, já jsem si to uvědomil, když jsem vlastně nějak jako nad tím přemýšlel asi 2 nebo 3 dny nazpátek a našel jsem 4 staré mobily a jenom 12% lidí ho někomu předalo, prodalo a více než čtvrtina ho odevzdala jenom k recyklaci, to znamená bezplatně, nebo využila ten zpětný odběr. Takže my jako Češi jsme vlastně takový jako šuplík se starými mobily.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Když se podíváte do kalendáře, tak zjistíte úplně stejně jako já, že do začátku nového školního roku, to je si myslím, že věc, kterou určitě všichni školáci slyší strašně rádi, už toho moc nechybí. Takže i my jako rodiče to máme nastavený, takže už přemýšlíme o nějakých těch kroužcích a co by tak jako mohli dělat a nemuseli dělat a museli dělat a tak dále. No tak, abych to nezdržoval, máme pro vás tip, jak ušetřit a zároveň zabavit. Relax.
1: Odpolední soutěž.
2: Jdeme na to? Jasný, jdem na to. Street dance, TikTok nebo fit dance? Show dance a gymnastika. Pojďte s námi do TSM Moon.
3: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
2: Jo, jo a jo.
3: Více na www.tscmoon.cz.
4: Vyhrajte si tento týden na Relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
1: Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Za chvíli začne hodina, ve které budeme uvažovat, co k obědu. Je tu 11.
1: Středočeský kraj možná zavede mýto pro kamiony a fotbalisté Kralup porazili Tuchlovice. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Středočeský kraj chce na silnicích druhých a třetích tříd zavést mýto pro kamiony. První varianta počítá se spoplatněním všech úseků. Druhá zahrnuje jen vybraných 1500 km z celkových 8700. Zavedení je reálně možné nejdříve po roce 2029, kdy skončí současný mýtný systém. V nové základní škole v Kroupech Lobečku vzniknou dvě tělocvičny.
3: Dopoledne poslouží škole, odpoledne rekreačním sportovcům a organizovaným oddílům. Uvažuje se i o využití pro volejbalový oddíl, který se ve městě velmi dynamicky rozvíjí. Vše má být hotovo do 3 let. Z Kralup nad Vltavou pro Rádio Relax tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: Češi letos víc sází do hazardních her. Meziroční nárůst je téměř 13%. V prvním pololetí rostly sázky ve všech hlavních typech hazardu. Nejvíc v ruletě, kostkách a kartách. Dominantní podíl ale dlouhodobě mají výherní automaty. Hormuzským průlivem včera propluly jen 2 lodě na přepravu ropy a plynu. To je nejméně od začátku května. Donald Trump přitom opakovaně tvrdí, že průliv je otevřený. Před válkou jim ale běžně proplouvalo až 140 nákladních lodí za den.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kralup porazili Tuchlovice 1-0. Rozhodující branka padla v 56. minutě. Dalším soupeřem Kralup bude v sobotu B-tým Povltavské fotbalové akademie.
2: Relax Radio. Časí.
1: Český hydrometeorologický ústav upravil předpověď a dnes místo včera hlášených 23 až 26 stupňů jen 19 až 22. Obloha ve středních Čechách a okolí k tomu zůstane zatažená. Změnila se i zítřejší předpověď, místo hlášených 22 až 25 stupňů. Nakonec máme čekat jen 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Už za chvíli se podíváme, jak jsme na tom jako Češi s porodností. Je tam hodně, hodně velký vzrůst. No a co se muziky týče, Bon Jovi, Legendary. Tak to bylo asi všechno. To byl Bon Jovi, za chvíli se ho zahrajeme v celku.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

0: Tady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na relaxa.

0: Vítězka Eurovize, snad dokonce dvojnásobná, zpěvačka z Polska, Blanka se jmenuje, a skladba, kterou aktuálně má v hitparádě, v relaxádě, a která je mi hrozně sympatická, už jenom proto, že ten název není nějak složitý, jenom jejejo. Tohle to mám úplně ze všeho nejradši. A co se týče dalších věcí, které tady pro vás mám v této hodině, já jsem slíbil, mrkneme se na porodnost, protože ta je hodně zajímavá. Mám to ze statistického úřadu, takže to jsou ověřené údaje. A nebudete věřit, jaký je posun mezi třeba rokem 1960 a rokem 2025, protože to jsou ty poslední údaje. Je to neskutečný.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Tři minuty po 11:15, tohle to byl, nebo byl Bon Jovi Legendary. Mám tady před sebou téma, o kterém se celkem dost mluví a je v souvislosti s vyšší porodností žen, to znamená těch prvních dětí, a vůbec jako jak rodí nejvíce, v jakém věku. V roce 2025, protože lepší statistiky nemám, jako za loňský rok ještě nejsou, tak absolutně nejvíc rodily ženy ve věku 31 let, a respektive v kategorii 30 až 32 let, což mě docela zaujalo. A kouknul jsem se třeba do roku 1960, tam ten průměr byl úplně jiný, nějakých 25 let, takže to šlo sakra nahoru do toho současného roku. Mezitím ten nárůst třeba v roce 2000 to byl posun na 27 let. V roce 2022 už to bylo 30 let a v roce 2025, jak jsem říkal před chvilinkou, 31 let. Čechům se do svatby prostě moc nechce. V roce 2025 bylo uzavřeno pouhých necelých 43 tisíc manželství. To je hrozný. Mimochodem, Český statistický úřad tenhle ten počet označuje za nejnižší od konce první světové války. Měli bychom se polepšit.
1: Relax. Relax Radio.

party slaví. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká beach party na letním koupališti Slaný. 3

0: www.vshslaný.cz.
1: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Minuta po půl dvanácté, pojďme se podívat na dálnice. Asi bych začal od Pražského okruhu, tam toho je relativně dost, ale nic konkrétního vám asi neřeknu, jenom počítejte s tím, že vlastně po celé délce Pražského okruhu probíhají opravy, to znamená takové ty lokální sekání trávy, čištění kanalizace. Místa jsou ale převážně značená takovou tou svítící šipkou, tak aby vás to nepřekvapilo, jezděte opatrně. Mrkneme se na D5 mezi 80. a 56. kilometrem. Teď jsem o tom mluvil, ale tohle na D5 je pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pohybuje se po zpevněné krajnici, to znamená v tom odstavném pruhu, každopádně, ale počítejte s tím, že je uzavřena zhruba do 17. hodiny, údržba, opravy mostů a tak dále. To samé na D6 mezi 40. a 42. kilometrem ve směru na Karlovy Vary, tak tam zase je kromě údržby ještě porouchané vozidlo a vzhledem k tomu, že to je nákladák, tak lehce zasahuje do pravého jízdního pruhu, tak taky dobrý s tím počítat, jezděte opatrně a kdyby něco máme linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

3:45 a 1 minutka, úterý s datem 25. srpna. Tento song vám zpíval Miroš Birka, ale to jste určitě poznali. My tady dneska dopoledne projíždíme Český statistický úřad, konkrétně statistiky, které se mi zdají některý docela zajímavý, a ten vývoj, jako si myslím, že může přijít zajímavý i vám. Takže jsme probrali porodnost, probrali jsme majetek, auta a tak dále. Teď bychom se měli dostat do nějakého finále, to znamená něco jako, že co bude hýřit optimismem. Na konci roku 2025, protože z tohohle roku ta statistika je, mělo Česko 10 milionů 916 tisíc obyvatel, což je nejvíc od konce druhé světové války. Jenže je v tom trošku háček. Přirozenou cestou jsme v roce 25 ztratili skoro 630 tisíc lidí. Takže je jasný, že počet obyvatel zachránilo stěhování ze zahraničí, to znamená přistěhovalci.

Na relaxu ještě jednou Dario G, blížíme se ke 12. hodině, to znamená, vy už určitě máte myšlenky někde u oběda. Já jsem málem zapomněl, určitě byste se měli podívat na náš relaxácký Facebook, tedy v případě, že máte psy. Jo, to je docela důležitý, nebo psa, aspoň jednoho, protože tam vidíte, co byste rozhodně neměli dělat.

0: Je to 12. hodina, pokud jste zasedli k obědu, tak přejeme dobrou chuť.
1: Rakovník připravuje modernizaci zimního stadionu a vysoké teploty se vrátí ve čtvrtek. Klidné poledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Rakovnický zimní stadion projde kompletní modernizací. Nová má být střecha, fasáda, šatny i vzduchotechnika. Zlepší se tím hlavně podmínky pro výrobu ledu. Vše je ale zatím jen na papíře. Příští rok se počítá jen s dokončením projektové dokumentace. Za úschovu kola ve středočeských cyklověžích se dá zaplatit aplikací Lítačka. Držitelé dlouhodobých kuponů Pražské integrované dopravy mají navíc prvních 24 hodin zdarma. Upřesní mluvčí společnosti operátor ICT Vladimír Bláha.
3: Jedná se o vybrané obce ve středočeském kraji, konkrétně se jedná o Lysou nad Labem, o Poděbrady, Milovice, Kolín, Čelákovice a Beroun. Samozřejmě ta Lítačka je jednodušší jako aplikace, která vám tu cyklověž najde. Dokonce i když potom se táhnete ten QR kód, který vám vygeneruje při té jednotlivé cyklověži, vy ho načtete a podívá se, jestli máte třeba ten dlouhodobý kupon a můžete uplatnit tu slevu, respektive tam parkovat zadarmo.
1: Platit se dá i kartou nebo hotově. Beroun chystá revitalizaci fotbalového hřiště na Zdejcině. Aktuálně se připravuje studie. Počítá se změnou povrchu na umělou trávu. Ta lépe odolá podmínkám blízko lesa. Přírodní trávník tu totiž často poškozují výkopy od krtků a divokých prasat. Německá ekonomika roste jen mírně, aktuálně o 0,3%. Oproti konci loňského roku jde ale o úspěch. Tehdy hospodářství našich západních sousedů stagnovalo. Údaje s napětím sleduje i řada českých firem. Mnoho z nich je na výkonu německé ekonomiky závislých, často totiž s tamními firmami obchoduje.
2: Sport.
1: V čele první fotbalové ligy je Slavie, druhá Mladá Boleslav, ale má stejný počet bodů. Za Sešívalými tak zaostává jen o skóre. Třetí Olomouc a čtvrtý Liberec navíc na oba jmenované kluby ztrácejí pouhý bod. Pátá pozice patří Spartě. Další kolo se hraje už o víkendu.
2: Relax Radio.
1: Úterní odpoledne ve středních Čechách a okolí převážně zatažené s 19 až 22 stupni. Hodně podobné to bude i zítra, velká oblačnost a 18 až 21. Čtvrtek ale přinese výraznější oteplení, slunečno a 26 až 29 stupňů Celsia. V pátek pak opět padne tropická třicítka.
0: No já tu pro vás mám samozřejmě hudební nabídku, jak taky jinak. Pokud máte rádi činasky, tak buď můžete vyrazit na koncert, který bude za chvilinku tady u nás v Kladenské zahradě, a nebo si je můžete poslechnout na relaxu.
4: Koukám na tebe, Kláro, už několik dní.
0: Navíc budou hrát jen a jen pro všechny Kláry.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: relaxu. Mám tu pro vás jednu víkendovou nabídku na vlastně konec prázdnin, by se dalo říct, protože proběhne v neděli 30. srpna. Den IZS, tedy integrovaného záchranného systému v Novém Strašecí, jak už jsem říkal, v neděli 30. od 10 hodin v Novém Strašecí na Komenského náměstí. Těšit se můžete na prohlídky vybavení záchranných složek, to se určitě běžte podívat, taky ukázky leteckých záchranářů a na programu bude také předání nového zásahového vozidla CAS-30 Tatra Force. Večer potom bude hrát k tanci a poslechu kapela Pohodáři, takže program na celý den.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
3: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
3: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Více na pop.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
0: Relax Radio. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 25. srpna.
2: Roku 1949 se v Izraeli narodil Gene Simmons z kapely Kiss. O dva roky později člen další slavné rokové formace Judas Priest, Rob Halford. Roku 1900 zemřel německý filozof Friedrich Nietzsche. O 12 let později se narodil východoněmecký komunistický politik Erich Honecker. 6 let po něm přišel na svět americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein, autor hudby k slavnému muzikálu West Side Story. Zemřel v New Yorku 14. října 1990. Tento den roku 1958 se narodil americký režisér Tim Burton. 6 let po něm Richard Kroček z kapely Buty. Letí vrána, letí vzduchem. Roku 1970 se narodila německá top modelka Claudia Schiffer. Roku 1975 vydal Bruce Springsteen slavné album Born to Run. 11 let poté přišel Paul Simon se svou deskou Graceland. Tento den roku 1981 byl odsouzen za vraždu Johna Lennona ke 20 letům vězení Mark David Chapman. O 10 let později zaběhl Carl Lewis světový rekord na trati 100 metrů. O dalších 10 let později, roku 2001, tragicky zemřela při havárii letadla na Bahamách talentovaná zpěvačka a herečka Elaya.
0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: půl minuty a je tu 13. hodina, pojďme na zprávy.
1: Hořovická nemocnice oslaví výročí položení základního kamene a zítřejší počasí bude podobné jako dnešní.
2: Relax Radio.
1: Hořovická nemocnice má 70-leté výročí položení základního kamene. Ke slavnostní události došlo v roce 1956. Od té doby se stala významným zdravotnickým zařízením s přesahem z hranice regionu. Významné jubileum místní špitál připomene 23. září. Přímo v areálu bude připraven bohatý program. Kralupy budou mít nový domov pro seniory, vznikne v Mikovicích, nabídne desítky pobytových míst pro lidi, kteří potřebují profesionální péči, bezpečí a důstojné prostředí pro život. V areálu se počítá i s poliklinikou a další občanskou vybaveností. Plánované dokončení je v roce 2029. Středočeský kraj nesouhlasí s rozhodnutím Prahy 6 zjednosměrnit v Raní špičce ulici Na Krutci. Rozhodl se proto podat k městskému soudu návrh na zrušení tohoto dopravního opatření. Podle kraje by plánovaný krok zkomplikoval dojíždění pro tisíce Středočechů do hlavního města. Ulice Na Krutci je nedaleko tramvajové smyčky Červený vrch. Rakovník instaluje další fotovoltaiku, upřesní mluvčí města Kateřina Hradilová.
3: Na střeše jednoho z pavilonů třetí základní školy v Rakovníku vznikne nová fotovoltaická elektrárna. Město za její vybudování zaplatí zhruba 1,7 milionu korun. Na střeše objektu, kde sídlí také základní umělecká škola, bude instalováno 114 solárních panelů. Práce jsou naplánované na letošní podzim. Jedná se o projekt, který je součástí snahy města snižovat energetickou náročnost svých budov.
1: Sport. Fotbalisté Kladna hrají s Viktorií Žižkov až v neděli. Původní páteční termín se ruší. Důvodem je zítřejší zápas v Molkapu. Kladno jede do Domažlic. Mezi oběma zápasy tak musí být dostatečný čas na regeneraci hráčů.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: No a dnešní počasí oproti včerejší předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu nakonec chladnější. Velká oblačnost a maxima jen 19 až 22 stupňů. Hodně podobné to bude i zítra, čtvrtek pak přinese oteplení až na 29 stupňů Celsia.
4: Možná přinese oteplení, tak ti, kteří včera spolehali na tu předpověď, jsou teďko někde na koupališti a možná jako se jim nechce ani v tomhle počasí do vody.
0: Ano, mám taky plavky u sebe, že?
4: No právě, dneska. Ty si to poslech, viď? No tak nic, ale co můžeme slíbit a bude na 100%, tak to je Tiesto. A nejenom Tiesto, my se s Davidem vydáme za vámi do ulic.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Tady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka.

0: Tak si tak, Davide, říkám, jestli tohle dnes nebude předposlední prázdninová anketa Relax v ulicích.
1: Já bych to radši ani nepřipomínal.
2: Ne, nebudeme provokovat,
1: to není důležité. Byť tedy ta dnešní otázka je hodně těžká, že by se letkterý student i asi zapotil. Proč se Praha jmenuje Praha?
0: No tak, to bych se zapotil asi i já.
1: Jako přemýšleli jste nad tím třeba někdy? Já až teda dnes, když jsem tohleto dostal do ruky, ten papír, a na první dobrou bych asi jako řekl Praha, jakože, já nevím, podle nějakého prachu. Jo, mě to prostě tak jako ten mozek tam jakože asi hodně prášilo, já nevím, tak jako pojmenovali Praha, no, jako nic lepšího relaxace mě fakt jako nenapadá, omlouvám se. Mm. Co tebe, Honzo, no?
0: Praha, no, prach, jo? Že si
1: prach.
0: Přes... Ne prach, ale prach, jako prach. Ve dveřích,
1: no,
0: jo?
1: Tak možná, že to je logičtější, že jo? Možná bych se ani nedivil, kdyby s tebou řada relaxáků souhlasila. Já prostě, no, pojďme na to přijít, pojďte, dáme hlavy dohromady, určitě jsme se už všichni posilnili obědem, takže jsme snad teďka plný energie a zkusíme teda zjistit, proč se Praha jmenuje Praha.
3: Relax v ulici.
4: No, asi tam byl nějaký barák, kde si udělali prach ve dveří, zakopávali o něj a tak se to jmenuje Praha.
5: Takže asi podle někoho, někdo jí musel dát název, jako Kladno, Bezděkov a tak dál.
6: Protože je to hlavní město a někdo jí tak někdy v historii pojmenoval.
7: To myslím, že to je ze starých pověstí českých a myslím, že to byla kněžna Libuše, která řekla zřím město jménem Praha.
6: Bylo něco s Prahem, něco napravo, ne, nevím, nepamatuju si to už.
8: Je to nějak spojený s řekou Vltavou, na Prahu Vltavy, něco takového tam bude z historie.
9: Pravděpodobně je to od slova Prah, jakože říční Prah, protože leží na Vltavě a nějaký jezy a tak.
10: Myslím si, že to je nějaký jméno, který pochází z nějaký vzdálenější Asie a v těch pramenech uvádí, že to je nějaká stará, prastará společnost, která tady založila právě město s názvem Praha a znamená to teď něco s tou skupinou těch lidí, těch toho náboženství nebo tady toho směru prostě.
11: Když přišli třeba praotec Čech, tak šel do baráku a tam mezi dveřma byl prach.
6: Teď nevím, jestli podle nějaký pověsti překročili prach od toho slova prach, se to jmenuje Praha.
12: No, protože se nechtěla jmenovat Kladno, to je jednoznačný.
0: No, tak těch možností, z čeho si vybrat, je tam opravdu hodně.
1: Ano, asi ta oficiální a správná, ta je někde ve hvězdách. Ono to nikdo vlastně pořádně jako neví, že? Opravdu, on za to řekl správně. Těch verzí toho, proč se Praha jmenuje Praha, je několik.
0: Historici obvykle tvrdí, že Praha je pojmenována po říčním Prahu nebo jezu, který se nacházel na místě dnešního Karlova mostu.
1: Přes tento brod přecházeli lidé přes řeku, protože se město začalo rozrůstat právě nad tímto místem, tedy Prahem v řece. No a proto bylo nazváno Praha. No, jak říkám, asi si to každý může tak jako navíknout nějak podle sebe, protože tohle to, co jsme vám jako řekli, je v podstatě odhad, jako fakt to není nic, za co bychom dali ruku do ohně. Možná třeba v Brně bychom se mohli zeptat, proč se Praha jmenuje Praha, jak by místní asi pustili hezky fantazii a tam vypadalo možná ostrých slov, no. Takže to asi uděláme.
0: Když to takhle vezmeme, tak vlastně dneska všechny ty odpovědi vlastně byly, dalo by se říct, skoro
1: všechny správně. Byly správně, no. To se nám ještě snad ani nestalo, že jo?
0: Takže gratulujem.

Posloucháte Rádio Relax, odpolední Fresh Time s datem 25. srpna. Když se řekne luxus, co to pro vás je? Ne drahé auto, exotická dovolená ani kabelka za několik výplat, ale říct si třeba, je mi to jedno. Ne ve smyslu, že je nám úplně všechno ukradené, to zase ne, ale že už prostě nechceme řešit každou poznámku, každý pohled a každý názor člověka kolem nás. Proč se stresovat tím, že nemám perfektní domácnost? Proč řešit, jestli se někomu líbí moje oblečení? Proč se omlouvat za to, že dneska prostě nemáte náladu? Tak nás dnes tedy ve Fresh Timeu zajímá, co už jste přestali řešit vy, relaxáci. Co vám dřív vadilo, ale dneska si řeknete, už to zkrátka řešit nebudu. 606-736-736, to je studiová linka, na které můžete nechávat vaše vzkazy, můžete nám i zavolat, my si to tady nahrajeme a potom se třeba uslyšíte ve vysílání. A nebo pokud nechcete volat, tak stačí napsat i SMSku. I tu tady ve studiu přelouskáme. Teď ale pojďme na další odpolední muziku. Tady je Tiësto, který teď vlastně navštívil Českou republiku. Teď navštíví Éter Rádia Relax Business. Let's get down to business.

0: Informační centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
1: Zapsat se mohou děti od 4 let.
0: Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance. Chceš se naučit tančit?
1: Máš možnost.
0: Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Vždycky takhle kolem půl sledujeme dopravní situaci. Teď máme hlášení z D6, tam pozor na 9. kilometru na trase Karlovy Vary Praha. Je tam předmět na vozovce, podle dostupných informací tam leží nárazník na vozovce. Takže jezdíte opatrně, D6, nárazník na vozovce na 9. kilometru na trase Karlovy Vary Praha.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

19 minut přesně a je tu 14. hodina, tedy další odpolední zprávy. Pojďme ale mrknout i na vaše zprávy. Možná to znáte, dřív vás dokázala úplně rozhodit poznámka kolegy, nepovedená fotka, neuklizený byt, nebo třeba to, že někdo neschvaloval vaše rozhodnutí a pak se něco změnilo. Najednou si řeknete, vždyť je to vlastně úplně jedno. Člověk postupně zjistí, že obrovské množství energie věnoval věcem, které ve skutečnosti vůbec nebyly důležité. Ve snaze být perfektní, zavděčit se ostatním, vypadat vždycky dobře a všechno zvládat. Jestli už tenhle stav máte, važte si toho. Je to luxus, co jste dřív hodně řešili, ale dnes už nad tím mávnete rukou. Tak na tohle téma napsala Veronika. Já jsem přestala řešit, že musím všem hned odpovídat na zprávy. Neodpovím, co se stane. Odpovím klidně večer. Svět se nezboří, píše Verča. Jana Skladna napsala, dřív jsem šílela, když jsem měla doma nepořádek a někdo měl přijít na návštěvu. Dnes už to neřeším. No a jak jste na tom vy? 666-736-736 stále můžete psát. No a my se podíváme hudebně do 90. let.

0: čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Jedna minuta a je tu 14. hodina, je tu i David Latovský, pojďme mu dát slovo, začínají zprávy na Relaxu.
1: Vybrané školy na Berounsku se sloučí a vodáci mohou vyrazit na plavbu. Dobré odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Základní škola Žebrák se administrativně sloučí se základní školou Beroun. Schválili to krajští zastupitelé. Spojí se i speciální mateřská škola v Králově Dvoře s berounským dětským domovem. Vzniknout tím mají organizačně a ekonomicky silnější subjekty, které umožní poskytovat kvalitnější vzdělávání. Vše od ledna příštího roku. Portál staveb krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Novinka podá snadné informace o aktuálních nebo plánovaných uzavírkách silnic druhé a třetí třídy. Radní Josef Pátek.
3: Portál staveb je důležitý proto, protože včas před zahájením právě té investiční akce poskytuje informaci o tom, kde bude, v jakém rozsahu a kdy se s ní počítá. A tato informace je velmi důležitá nejenom pro starosty obcí, ale zároveň i pro další investory ve veřejném prostoru, protože mohou čas vidět, kdy se bude realizace provádět.
1: Nový portál se naplno rozjede na přelomu září a října. Hrad Kámen na Pelhřimovsku se po tříletých rozsáhlých opravách znovu otevře od soboty. Ten den bude přístupný zdarma. Modernizované expozice propojují historii památky a sbírku historických motocyklů. Rekonstrukce hradu, který je v majetku kraje Vysočina, stála okolo 90 milionů korun. Většinu zaplatila Evropská unie. V závěru prázdnin se dá vyrazit na vodu. Hladiny po deštích stouply. Berounka je tak dobře splavná v celém toku. Dolní tok od Roztok má dokonce 18 cm nad limit splavnosti. Vyrazit se dá i na Vltavu od Vyššího Brodu nebo na Ohřizloun. Špatná situace tak zůstala jen na Sázavě.
2: Sport.
1: V neděli se hraje derby. Fotbalisté Sparty a Slávie se utkají poprvé od květnového nedohraného zápasu v Edenu, který předčasně ukončili výtržnosti slavistických fanoušků. Vyhrocený zápas tentokrát hostí Letenští, kteří do zajištění bezpečnosti investovali 700 tisíc korun. Výkop je v neděli v 8 večer.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Včerejší předpověď Českého hydrometeorologického ústavu nevyšla. Mělo být 23 až 26 stupňů. Nakonec nám ale dnes musí stačit 18 až 22. Podobné to bude i zítra. Velká oblačnost a 17 až 21 stupňů Celsia. Výrazněji se oteplí ve čtvrtek.
0: Jak jsi říkal, že nakonec nám musí dnes stačit 18 až 22, mě to stačí, jako mě to vyhovuje.
1: Je příjemné takové letní počasí, že ano, ano.
0: Ano, dá se třeba sportovat, pokud třeba vyrážíte na kolo, tak si užijte jízdu a jízda bude i hudební. Harry Styles už za chvilku na Relaxu, hezké odpoledne.

0: Tady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: berte to jenom jako hranici. A zajímavé je, že čím častěji ho používáte, tím najednou jednodušší to začne být. Tak to třeba dneska můžete zkusit, nevím, jestli v práci z toho bude mít radost šéf, ale možná to zkuste v rodinném kruhu při nějaké příležitosti. Tak 606-736-736, za chvilku mrkneme na další várku vašich SMSek v rámci dnešního téma a já opět posílám muziku. Tady je slibovaný Harry Styles.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: Pojďme chviličku mrknout na finance. Letní výdaje totiž přichází nenápadně, ale dohromady mohou představovat podobnou zátěž jako vánoční sezóna. Dovolená, dětské tábory, někdo potřebuje nové kolo nebo projekty kolem domu totiž často přicházejí ve stejnou dobu. Není proto překvapením, že právě léto bývá pro mnoho domácností jedním z finančně nejnáročnějších období roku. A pak přijde k tomu ještě nový školní rok. Možná je tohle období, kdy nakupujeme nové školní pomůcky, finančně náročnější než Vánoce. Za školní pomůcky pro prvňáčka letos zaplatí rodiče i 6 000 korun. No a pak přijde samozřejmě ještě k tomu platba kroužků. Ale s tím vám můžeme relaxáci pomoct. Dobře poslouchejte.
1: Odpolední soutěž.
2: Jdeme na to?
3: Jasný, jdem na to.
2: Street dance, TikTok nebo fit dance?
3: Show dance a gymnastika.
4: Pojďte s námi do TSM Moon.
5: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
2: Jo, jo a jo.
5: Více na www.tscmoon.cz.
6: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Začínáme požárem nákladního vozu, a to na D5 na 90,5 kilometru ve směru na Rozvadov. Je tam tedy požár vozidla, hoří tam návěs kamionu, je to požár pneumatik, tahač je ale odpojený, je to neoznačené a kolem se pohybují lidé a je tam hustý dým a kouř, tak s tím počítejte, je to za exitem 89 na Sulkov. D5 ještě jednou, tentokrát ale 9. kilometr na trase Praha-Rozvadov pro poruchu odstavené osobní vozidlo a D1 226. kilometr ve směru na Brno, je tam nějaký předmět na vozovce, dřevěné poleno, snad na vozovce v levém jízdním pruhu. Tak s tím počítejte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

A když si třeba dneska večer zapnete na Netflixu nějaký ten seriál, tak je hned možnost samozřejmě vidět další a další díly. Tak jestli máte relaxaci vůbec sílu říct stop, zítra pokračuju, pustím si to až, nevím, třeba s odstupem 2 dnů, abyste měli nějaké to těšítko, anebo to sklenete úplně celý naraz, třeba nějakou řadu. Nebo je to prostě zkrátka televizní maraton, který je opravdu takhle velký. Tohle rozebereme za chvilku, jaké to má samozřejmě své nevýhody, ale ještě předtím připomeneme výsledky hitparády Relaxády.

0: Street of Dreams. První místo. Madonna, Dance Eteria.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Hitparáda Relax Radio.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: klepe na dveře. Dáváte si večerní seriálový maraton? Nová zjištění naznačují, že pokud trávíme před televizí opravdu hodně času, nemusí to být úplně ideální pro náš mozek. Výzkumy ukazují souvislost mezi dlouhým sledováním televize a horší pamětí nebo dalšími kognitivními funkcemi. Jedna ze studií například zjistila, že u lidí, kteří sledovali televizi více než 3,5 hodiny denně, se postupně zhoršovala slovní paměť. A nejde jenom o samotnou televizi. Problém je také dlouhé sezení a málo pohybu. Takže pokud večer strávíte 2 hodiny u svého oblíbeného seriálu, že třeba dokoukáte jeden díl, pak dáte ještě jeden, tak to asi úplně není důvod ještě panikařit. Jen je dobré televizi občas vyvážit procházkou, knížkou, křížovkou nebo třeba obyčejným povídáním s někým blízkým, protože i náš mozek potřebuje trochu procvičit.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: 15 hodin, 1 minuta k tomu, pojďme na zprávy.
1: Kladno podporuje virtuální realitu ve školách a Krušovice potřebují víc vody. Dobré odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Virtuální realita v kladenských školách. Město investuje do digitální budoucnosti. Cílem je žákům přiblížit učivo pomocí interaktivních aplikací, modelových situací a simulací. Lépe pak pochopí souvislosti, snáze si zapamatují i fakta. Novinka se brzy objeví v kladenských základních školách v ulicích Moskevská, Cyrila Boudy a Jiráskova. Krušovice mají málo vody, současný zdroj přestává stačit. Zatímco před pár lety se denní letní spotřeba obce pohybovala kolem 60 tisíc litrů, teď je to o 25 tisíc litrů více. Obec proto zvažuje možná řešení vybudování nového vrtu nebo propojení současného s jiným zdrojem vody. Mělník má novou budovu pro dětské skupiny. Mluvčí města Zuzana Benišková pro Rádio Relax.
3: Je na sídlišti sportovní. První děti, nejčastěji ve věku 2 a 3 let, přivítá v září. Významně tím pomůže rodičům při slaďování rodinného a pracovního života.
1: V Mělníku se zároveň opravuje budova městské policie.
3: Strážníci získají kvalitnější zázemí i modernější technické vybavení. Ve dvoře navíc pro ně vznikne i nová přístavba s tréninkovým zázemím. Provoz městské policie bude po celou dobu rekonstrukce budovy zachován.
1: Spojené státy podle prezidenta Trumpa vážně uvažují, že Ontarijské jezero, které leží na hranicích USA a Kanady, přejmenují na Americké jezero. Šéf Bílého domu to napsal na sociální síť jako reakci na rozšiřující se obchodní válku mezi oběma státy. Mexický záliv přitom už dříve přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií.
2: Sport.
1: V Polsku zítra začíná mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Potrvá do neděle. Olympijský vítěz Josef Dostál nakonec bude závodit 1/500. Z kilometru se kvůli viróze odhlásil. Nahradí jej Tomáš Sobíšek. Hlavní nadějí české výpravy bude Martin Fuchsa, který bude startovat ve 2 individuálních disciplínách i na deblu s bratrem Pavlem.
2: Relax Radio.
1: Do večera dál zataženo, aktuální teploty mezi 19 až 22 stupni, v noci klesnou na 15 až 12. Zítra jako přeskopírák, velká oblačnost a 18 až 21. Horko se vrátí ve čtvrtek, kdy má být polojasno až skoro jasno, z 26 až 29 stupni Celsia.
0: Miraj a oči! Česká muzika mezi 15. a 16. No a s Davidem si dáme tradičně i souboj. Dnes budeme soutěžit.
4: No jistě, já jenom se vrátím k těm zprávám. Mě by ještě zajímalo třeba Donald Trump, jak zacílí na nás, na Českou republiku, aby třeba nejmenoval. No třeba Českomoravská vrchovina, že jo? Toto je asi první, jako co by pod sem by asi šel, ne? Že by to prostě byla americká vrchovina, že? A on by si to ještě lišák našel jako víc, ale pozor na to, pozor
0: ale
4: na to.
0: Ale jak se jezdí na Ameriku tady, víš co? No, to by se mi líbilo zase.
4: My jsme mohli vrátit.
2: Honza Ladra, David Latovský, Relax Radio.

0: Persklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Máme krátce po 15. hodině, největší luxus je přestat se snažit zavděčit všem. To bylo dnešní téma ve Fresh Timeu. A teď jeden docela zajímavý údaj k dnešnímu tématu. Když se řekne člověk, který se pořád snaží zavděčit ostatním, možná si říkáte, to se mě netýká. Jenže průzkum z roku 2024 ukázal, že přes 48% lidí má potřebu vyhovět ostatním, i když to někdy jde na úkor jejich vlastních potřeb. A ještě zajímavější číslo, 93% lidí přiznalo alespoň jedno chování, které s tím souvisí. Třeba, že se snaží za každou cenu vyhnout konfliktu, dávají potřeby ostatních před svoje, nebo mají problém říct ne. Hodně taky píšete, že už neřešíte uklizený domov, že jste v tomhle jakoby řekli ne, že jste tohle odložili, a taky, že jste se ne naučili říkat hlavně v práci. Marek třeba píše, je mi 45 a konečně mi došlo, Honzo, že nemůžu vyhovět všem, takže když něco nechci, řeknu ne. Největší životní objev, dodává Mára.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Jeden z nejlepších DJů světa Martin Garrix v Eteru Rádia Relax. Dneska máme jeden z těch dnů, který je skoro povinnost oslavit. 25. srpna je totiž Národní den banánového splitu. A jestli nevíte, co si pod tím představit, je to banán rozkrojený podélně, na něj kopečky zmrzliny a ne málo. K tomu samozřejmě hodně šlehačky, čokoládová poleva, oříšky a ideálně pořádná porce, protože tady se na kalorie moc nehraje. Dobrota, která vznikla v americké lékárně a dobila rozhodně svět. Legendární desert, který ukusil generace, tedy nestárne ani po 120 letech. Tak jak tady o tom mluvím, kdo na to teď dostal chuť, že byste si to dali takhle k odpolední svačině? Pokud ano, tak přejeme dobrou chuť na všechny naše frekvence.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Finanční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
1: Zapsat se mohou děti od 4 let.
0: Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Beach Party Slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3D

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat dálnice, pozor, na Pražském okruhu ve směru na D1, je tam střet náklaďáku s osobním autem. D1, 196. kilometr ve směru na Prahu, střet náklaďáku s dodávkou. A ještě pozor, na D7, na 13. kilometru na trase Praha-Chomutov, pro poruchu odstavené osobní vozidlo, průjezd tedy se zvýšenou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: one time. Tak jdeme na to. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, já bych začal tím, o co tu dneska jde, o jakou cenu.
0: Dobře, tak já to vypálím takhle tak. Na úvod. Dvě vstupenky na koncert Team Revival a proběhne to v obci Šanov u Rakovníka v sobotu 29. srpna od 18 hodin. Je to v Lesním divadle v Šanově a to stojí za návštěvu, já to tam mám strašně rád, tam je taková krásná atmosféra. Byl jsi někdy v tom Lesním divadle?
1: No, přiznám se, že ještě nebyl tady, takže zase mám co dohánět.
0: Takže by si mohl vyrazit 29. srpen a Team Revival koncert. No tak dvě vstupenky tedy ve hře, ale musíte uhodnout zvuk, který si nachystal dnes David.
1: Tak začínáme vždycky takový ten náš předěl, pojďme.
0: Ano, pojďme na to.
2: Tak.
0: A jde se bojovat.
1: Hodně rád, Honza, dej ty náležitosti, že to vždycky tak musí být.
0: No tak to je ze hry Mortal Kombat, já tu hru miluju, takže tenhle ten zvuk, ano, to musí být.
1: Máš ještě ty fanfáry máš tady, že jo, taky takový.
0: Ty jsou ale pro tebe už takové archaické.
1: No jsou. No dej skválně teďku jednej.
0: Teď tu fanfáru?
1: Jen tak prostě.
0: Dobře.
1: No, to má Honza hodně rád, tak uvidíme, jestli dneska zazní. V případě, že uhodnete, nebo samozřejmě i Honza, film, který se natáčel jenom v jedné místnosti. Jo. Třeba pokud bychom se bavili o seriálu natáčeném jako jenom v jedné místnosti, tak to je Hospoda, že jo. To prostě evidentně nebylo vůbec potřeba vycházet ven. Z principu toho seriálu prostě je jasný, že se to natáčelo uvnitř. A existuje potom ještě jeden film natočený o dost let později, konkrétně v roce 2019, na který vlastně těm tvůrcům taky stačili v podstatě jenom židle, stůl, no a ty dialogy.
0: A vznikl celovečerák.
1: Vznikl celovečerák, který je pojatý, si myslím, velmi vtipně a taky odráží realitu toho dnešního světa.
0: Tak jo.
1: Honza ví, no. Já už to prostě
0: tuším,
1: viděl, no,
0: tuším.
1: Prostě on ví, on jak takhle začne jako to, jo.
0: Co?
1: Doplňovat ty informace, tak je vidět, že je na koni, to asi sami cítíte a že se na to těší teďka na ten zvuk, pustí si ho s takovou jako lehkostí. No třeba ta lehkost bude i na vás, no, protože budete vědět, o co jde.
3: Dobrý den, jsem ráda, že jste všichni přišli, protože dnešní shromáždění je skutečně důležité. Nejdřív si teda uděláme prezenčku, ať zjistíme, jestli jsme usnášení schopní, ale už takhle okem vidím, že to je dobré, že jsme tady prakticky všichni.
4: Okem je to sice dobré, ale já bych to raději měla i na papíře.
1: Tak asi jsi to potvrdil, ne, že?
0: Já tenhle film ale neviděl.
1: Neviděl, ale víš, o jaký jde.
0: Jsem ho zaznamenal v kinech, takže já nevím, první písmenko N?
1: N? No jako Novák.
0: Třeba.
1: Tak no jako ne, není to správně.
0: Tak nic, no.
1: Tak co jsi chtěl říct, už to můžeš prozradit.
0: A nic. No tak jsem, no tak nájemníci, no.
1: Nájemníci.
0: No a je to špatně, vi?
1: No. Je to ten vyšší level, můžeme říct. Jako jo, nájemník, toto ne. Tam na téhle schůzi musí být opravdu ti,
0: no,
1: jako,
0: vidíš, jakoby
1: jasný, ti nejvyšší.
0: Tak
1: jo,
0: jsem to jako, neviděl, no, tak je to jasný.
1: A nejsou to majitele, je to tam řečeno jinak. Jako jo, takhle ještě můžeme říct. Ano, někdo už sem píše majitele, tak ne. Dá se to říct i jinak.
0: Teď už bych viděl, ale samozřejmě jsem ze hry. Takže fanfára mi nezahraje dneska. Tu mi nepustíš, takže jsem bez bodu, nula bodu, ale posluchači ti mohou soutěžit o dvě vstupenky na koncert Team Revival 666.
1: Můžete se stát vlastníky těch vstupenek, že jo? No, budou vaše, tak budete vlastníci těch vstupenek.
0: A to jsi hezky napověděl.
5: Relax. Fresh time.
6: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás

Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.

0: Krištof a plán. Plán Davida dneska bylo dostat mě a dostal na ukázku, kterou teď pustím.
1: Dobrý den, jsem ráda, že jste všichni přišli, protože dnešní shromáždění je skutečně důležité. Nejdřív si teda uděláme prezenčku a zjistíme, jestli jsme usnášení schopní, ale už takhle okem vidím, že to je dobré, že jsme tady prakticky všichni.
2: Okem je to sice dobré, ale já bych to raději měla i na papíře.
0: Tak, Davide, co píšou naši posluchači?
3: Nemáme to na papíře tady, tematicky bych chtěl navázat, ale máme to v SMS-kách a je to jako dobrý. Tak objevují se tady informace o tom, že píšete film Vlastníci, smekáte před Jiřím Labusem, který tam měl opravdu takového jednoho majitele, který byl tak trošku zabržděný v čase. Potom píšete taky majitele, ano, a šéfové a ředitelé. To se tady tak jako objevuje samozřejmě už méně četněkrát, ale my si to rádi probereme. Jdeme s někým z vás.
0: Takže jdeme na telefonko, tam máme hezké odpoledne.
4: Dobrý den, tady Květa.
0: Dobrý den, Květo, kam jsme se dovolali?
4: Do Makotřas.
0: Makotřas je hezky. Tak co to tedy je za film?
4: Jsou to Vlastníci.
0: Davide?
3: A jsou to Vlastníci. Tak kolikrát jste viděla tenhle film skválně?
4: Viděla jsem to jednou, to byla myslím Klára Melíšková, myslím, že Havlová tam hrála.
3: Taky, určitě.
4: To bylo.
3: Tak jo, tak to jsme rádi, takhle samozřejmě, no výborně. A že jste to vy, jo, tak já už tady mám normálně scénář naší oblíbené ankety Relax v ulicích. Co bude ve čtvrtek, jo? Normálně, tak můžeme také říct. A bude otázka, jestli jste v pracovní době, ve své práci prostě, někdy pili alkohol na tajňák, co?
4: Samozřejmě.
3: Samozřejmě, že ano, nebo samozřejmě, že ne?
4: Samozřejmě, že ano.
3: Že ano, tedy, jo.
4: No jasně.
3: No tak to je hezký, tak už máme teda prvního respondenta, jo. Bude to ve čtvrtek, vyběhneme mezi vás tedy.
4: No.
3: No, tak já taky, no, se přiznám.
4: No jasně, to každý. A kdo říká, že ne, tak lže.
3: Ono, ano. Já, tak to jsme, to jsme na stejné vlně. Ono většinou to bývá tak, že jsou to takové ty vyprošťováky, že se někdy stane, že do toho zaměstnání ráno přijdete po nějakém tom večírku a to by bylo hrozný prostě tam vydržet celou tu pracovní dobu v té kocovině, takže možná někdy to může být takový ten vyprošťovák, který pomůže nějak nastartovat. Takže já prostě se přiznám, že ano. Vy jste se taky přiznala, tak je to dobrý, tak jsme položili základ čtvrteční anketě Relax v ulicích, která bude o tom, jestli jste někdy v pracovní době pili alkohol.
0: A já to ještě doplním, co Květa vyhrála v rámci dnešního souboje. Jsou to dvě stupenky na koncert Team Revival. Aha. Slovenská kapela vystoupí v obci Šanov u Rakovníka v sobotu 29. srpna v Lesním divadle, tedy v
3: Šanově.
0: Já
3: myslím, že taky odpovíš teda jako.
0: David, hele, ty to víš, mě alkohol nechutná, takže já jsem takový abstinent a já asi takhle, abych si ho vzal sem do rádia na plese. Já myslím, že by to řada posluchačů určitě zaznamenala a myslím si, že by se to dostalo i k našemu vedení, takže myslím si, že bych tady dlouho nevysílal.
3: No, tak je to prostě, on Honza nepije ani doma, na tož práce, že jo?
0: Přesně tak.
4: Na tož práce, aha, tak jo, no.
3: Tak nic, no.
0: Takže s Květou si budeš muset na pivo zajít asi ty.
3: No, určitě půjdeme a přibereme ještě další lidi, protože o tom bude právě ta čtvrteční anketa Relax v ulicích.
0: Děkujeme za zavolání a zdravíme Makotřasy. Hezký den.
4: Mějte se hezky, naschle.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: Jo, je to tak, 16. hodina a na řadě jsou zprávy.
1: Králův dvůr pokračuje v obnově zámku a horké počasí se vrátí ve čtvrtek. Přejeme klidné úterý.
2: Relax Radio.
1: Králův dvůr pokračuje v obnově zámku. Po opravách střech a krovů přijdou na řadu práce na obnově výzdoby zámecké věže. Dojde i na opravu jižního vikýře. Pro zachování historické hodnoty budou restaurátoři pracovat s tradičními technologiemi. Kladenská střední průmyslová škola bude mít opravené učebny. Modernizace za 11 milionů korun přinese i proměnu laboratoří. Dílen vznikne i bezbariérový přístup. Technické obory se tak konečně otevřou i pro žáky s handicapem. Dokončení všech prací je plánováno na květen příštího roku. V nové základní škole v Kroupech Lobečku vzniknou dvě tělocvičny.
3: Dopoledne poslouží škole, odpoledne rekreačním sportovcům a organizovaným oddílům. Uvažuje se i o využití pro volejbalový oddíl, který se ve městě velmi dynamicky rozvíjí. Vše má být hotovo do 3 let. Z Kroup nad Vltavou pro Rádio Relax, tiskový mluvčí města Aleš Levý.
1: Příprava dálnice D35 vedoucí Českým rájem je opět na úplném začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí. Plánovaný začátek prací v roce 2029 se tím posouvá nejdříve na rok 2033. 35 kilometrů dlouhý úsek má významně zlepšit spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem. Češi letos víc sází do hazardních her. Meziroční nárůst je téměř 13%. V prvním pololetí rostly sázky ve všech hlavních typech hazardu. Nejvíc v ruletě, kostkách a kartách. Dominantní podíl ale dlouhodobě mají výherní automaty. Upozorňujeme, že na hazardních hrách může snadno vzniknout závislost.
2: Sport.
1: Zlínu se ve fotbale opravdu nedaří. V aktuálním ročníku první ligy ještě nezískal ani bod. Z 5 zápasů všechny prohrál. Ševce jsou tak na dně tabulky. Odlepit se od něj mohou v sobotu, kdy změří síly s brněnskou zbrojovkou.
2: Relax Radio.
1: Do večera dál zataženo, aktuální teploty mezi 19 až 22 stupni, v noci klesnou na 15 až 12. Zítra jako přes kopírák, velká oblačnost a 18 až 21. Horko se vrátí ve čtvrtek, kdy má být polojasno až skoro jasno z 26 až 29 stupni Celsia.
0: Takže to konečně bude taky teplo. Už jako, musím říct, že mi to chybí, ano. Ale chybí.
4: Mě už taky normálně chybí, jako no. Jo, že normálně poctí už absťák, ale ve čtvrtek se dočkáme, v pátek to potom taky ještě bude okolo 30 stupňů, ještě bude horko, až nás to bude mrzet.
0: No, tak jo, hele, následující písnička, Where is my husband? Moje oblíbená písnička, já sice už nemám důvod se ptát na to, kde je můj manžel, ale musím občas si říkat,
4: no a kde?
0: Milionkrát, Miloš Žberka, ano, já jsem ti do toho.
4: No a kde teďka je tvůj manžel
0: skvělý? Můj manžel je v práci.
4: V práci? Takhle ještě ve 4 hodiny, jo?
0: No, tak on tam dokonce občas i spí, no, je to takový náročnější. No, máte se na co těšit, máme dneska zajímavé téma.
2: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Takže ahoj, ahoj, milí posluchači, já vás zdravím. Dneska máme totiž takový zvláštní, speciální den a otázka rovnou ze začátku. Kdy jste dneska naposledy někoho políbili? A nepočítám samozřejmě takovou tu automatickou pusu na rozloučenou s dětma, když už třeba jednou rukou držíte klíče od auta a druhou hledáte telefon. Dneska máme totiž den polibku a usmíření. A vlastně je to docela takový chytrý spojení, protože někdy se člověk pohádá kvůli úplný blbosti a potom kolem sebe dvě hodiny chodíte, demonstrativně nemluvíte, čekáte, kdo prohodí to první slovo, no a takže jako myslím si, že to je takový jako docela dobrý dnešní téma. I když samozřejmě pozor, záleží na fázi té hádky, jo, protože když je člověk ještě pořádně naštvaný a vy na něj vyrazíte se slovy, tak už se na mě nezlob a dej mi pusu, může to mít přesně opačný účinek. Tak mě dneska právě zajímá, kdo u vás doma dělá první krok k usmíření? Vy nebo váš partner? Umíte se udobřit rychle nebo potřebujete nejdřív pár hodin trucovat? No a taky, jestli si pamatujete, takový ten svůj úplně první polibek. Kde to bylo? Kolik vám bylo? A hlavně, jestli to bylo takový to romantický jako z filmu, nebo spíš taková jako rychlovka, nebo katastrofa, na kterou se dneska raději vzpomíná s humorem. Pište mi, dneska budeme na relaxu rozdávat pusinky, samozřejmě jenom obrazně, 606 736 736.
1: Relax Radio. Léto s relaxem. Léto s relaxem.

0: Raindrops Keep Falling on My Head, tak to doslova tento týden platí. No a my máme za chvilku před náma kalendárium. A mým zvykem je vždycky něco říct o jménu, který dneska slaví svůj svátek, a to jsou Radimové. No a že jich u nás není zrovna málo, v České republice se tak jmenuje 20 514 mužů. A Radim je dokonce 49. nejčastějším mužským jménem. Jméno má slovanský původ a vychází ze staršího jména Radimír. Jeho význam samozřejmě můžeme pochopit, ale můžeme si ho vykládat ve smyslu ten, kdo se stará o mír, případně radující se z míru. Takže už samotné jméno zní docela sympaticky a míru milovně. Takže pokud dneska znáte, jestli máte nějakého Radima kolem sebe doma v práci nebo mezi kamarády, nezapomeňte mu dneska popřát. Všem Radinům přejeme hlavně zdraví, štěstí, pohodu a samozřejmě pořádný důvod svůj dnešní svátek oslavit. No a teď už, jak jsem říkala, se podíváme, co dalšího nám nabízí dnešní kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 25. srpna.
1: Roku 1949 se v Izraeli narodil Gene Simmons z kapely Kiss. O dva roky později člen další slavné rokové formace Judas Priest, Rob Halford. Roku 1900 zemřel německý filozof Friedrich Nietzsche. O 12 let později se narodil východoněmecký komunistický politik Erich Honecker. 6 let po něm přišel na svět americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein, autor hudby k slavnému muzikálu West Side Story. Zemřel v New Yorku 14. října 1990. Tento den roku 1958 se narodil americký režisér Tim Burton.
3: Tim Burton's Corpse Bride.
1: 6 let po něm Richard Kroček z kapely Buty.
4: Letí vrána, letí vzduchem.
1: Roku 1970 se narodila německá top modelka Claudia Schiffer. Roku 1975 vydal Bruce Springsteen slavné album Born to Run. 11 let poté přišel Paul Simon se svou deskou Graceland. Tento den roku 1981 byl odsouzen za vraždu Johna Lennona ke 20 letům vězení Mark David Chapman. O 10 let později zaběhl Carl Lewis světový rekord na trati 100 metrů. O dalších 10 let později, roku 2001, tragicky zemřela při havárii letadla na Bahamách talentovaná zpěvačka a herečka Elijah.
5: Relax Radio.
6: 92,3 FM.
5: 92,3 FM.

0: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujeme.

Takže jo, když se dneska bavíme o těch polipcích, tak úplně první pusu si myslím, že má za sebou většina z nás, asi už ve školce. Víte, takové to, tohle to je můj kluk, pusa na tvář, případně tak rychlá pusa na pusu a za 10 minut už jste měli někoho jiného, protože vám ten původní nechtěl půjčit pastelky nebo vzal nějakou hračku. No ale já si pamatuju, že když jsem byla puberťačka, tak jsem se strašně těšila na něco úplně jiného, na ten takový ten první opravdový francouzský polibek. Dneska tomu mládež mám pocit říká vykousnutí, nevím, kde to na to přišlo, ale prostě tomu tak říkají. Takže francouzský polibek, protože to znělo tak jako světově, že jo? Francouzský polibek, člověk si představoval Paříž, Eiffelovku, romantiku, motýlí v břiše, prostě taková ta velká událost. No mimochodem, zajímavé je, že sami Francouzi tomu dlouho vůbec francouzský polibek neříkali. Tohle označení se rozšířilo hlavně mezi Angličany a Američany a souviselo to s pověstí Francouzů jako vášnivých milenců. Samotné líbání s jazykem je ale mnohem starší. Znali ho už staří Římané a ve středověku se mu říkalo florentinský polibek. No a církev ho tehdy dokonce považovala za těžký hřích. Takže vidíte, my jsme jako povrťáci měli pocit, že objevujeme něco naprosto převratného a Římané už to měli dávno za sebou. No a já si ten svůj první francouzský polibek pamatuju. Bylo to tenkrát, mám pocit, v Lounech v bývalém kulturním domě, v takovém menším klubu při tanečních, byli taneční, ale měla jsem takovou jako představu Paříže, a bylo Brno. No, tak jestli to chápete, tak nebyla jsem z toho úplně tak nadšená. No, takže mě zajímá, jestli to máte podobně. Pamatujete si ten svůj první opravdový polibek, zda byl nádherný, nebo to byla spíše taková technická katastrofa. 606 736 736, pište a nebojte se.

0: přemýšlíte, co podniknout o tom posledním prázdninovém víkendu, tak mám pro vás takový jeden tip. V neděli 30. srpna od 10 hodin se na Komenského náměstí v Novém Strašicí koná Den integrovaného záchranného systému. Zblízka si budete moct prohlédnout vybavení záchranných složek, chybět nebudou ani ukázky leteckých záchranářů a součástí programu bude také slavnostní předání nového zásahového vozidla CAS 30 Tatra Force. Takže pokud máte doma někoho, kdo se za každou houkací sanitkou nebo hasičským autem musí otočit, v neděli máte o programu jasno. A nekončí a se ani večer. Po akčním dni přijde na řadu muzika, k tanci a poslechnu zahraje kapela Pohodáři. Kdyby náhodou jste měli informaci, že se tam dělá záchrana a dýchání z úst do úst, tak já bych docela ráda přišla a byla taková ta zkušební paní. Takže den integrovaného záchranného systému v Novém Strašicí v neděli 30. srpna.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Takže jo, milí posluchači, tento týden soutěžíme a teď je na čase tu soutěž právě si dát. Hrajeme o opravdu parádní cenu. Je to poukaz na roční kurzovné do tanečního a sportovního centra Moon v Kladně. Jednoho finalistu už máme a teď hledáme dalšího, který postoupí do pátečního finálového slosování. No a protože jde o taneční centrum, zůstaneme pěkně na parketu. Za chvilku vám řeknu soutěžní otázku, která nebude těžká, nebude záludná, jenom si připravte telefony, napište si telefonní číslo 600 736 736 a otázka je následující. Jaký je rozdíl mezi polkou a valčíkem? Nechci slyšet, že jeden je rychlejší, druhý je pomalejší. Chci spíše, jaké tam jsou ty doby. Jo? Takže jaký je mezi nimi základně rytmický rozdíl. Svoji odpověď teda posílejte na naše telefonní číslo 600 736 736. První správná odpověď postupuje do pátečního kola, kde budeme losovat výherce poukazu na roční kurzovné do TSC Moon. Takže polka, valčík, v čem je ten hlavní rozdíl? Pište a jdeme si dát právě to upozornění. Relax.
1: Odpolední soutěž.
2: Jdeme na to?
3: Jasný,
2: jdem na to.
3: Street dance, TikTok nebo fit dance?
2: Show dance a gymnastika.
4: Pojďte s námi do TSC Moon.
5: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
6: Jo, jo a jo.
5: Více na www.tscmoon.cz.
7: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: Tak jo, mám tady nějakou zprávu ohledně dnešního tématu, že je den polibku a usmíření a píše nám Pavel Skladna. Ahoj Jarko, první Francouzák si pamatuju dodnes, bylo mi 15, slečna se mi strašně líbila a já vůbec netušil, co mám dělat. Tak jsem se snažil být aktivní, asi až moc. Po chvíli se ode mě odtáhla a řekla, prosím tě, nemusíš mi tím jazykem čistit zuby. Dodnes se stydím. No, Pavle, je to krásný, samozřejmě ten první francouzský polibek a rovnou dentální hygiena zdarma, dneska za to člověk dává velké peníze, ale vidíte, přesně o tom mluvím. My jsme na to se všichni hrozně moc těšili, ale návod k použití nám nikdo nedal. A možná jsem tenkrát v tanečních narazila na vašeho spolužáka.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Máme 17 hodin a jdeme si říct, jak bude zítra.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Počasí. Takže zítra nás čeká trochu zamračenější start dne ráno a dopoledne bude většinou oblačno až zataženo. Na jeho západě může být místy i polojasno, hlavně v severní polovině území se objeví déšť nebo přehánky. Odpoledne už ale deštníky budeme postupně zavírat, srážek bude obývat a častěji se ukáže i slunce. Teploty většinou 17 až 22 stupňů, na jihu bude příjemněji, tam naměří až 25. Tak ono samozřejmě, čím jižnějš, tím teplejš, no ale co my tady můžeme dělat? Já upřímně musím říct, že jsem ráda, že si od toho tepla trošičku odpočinem, ale počítám, že až všichni zase se vrátíme do toho běžného života, škola, práce a další věci, tak zase budou hici. No jo, Motion nás čeká v následující hodince. No a taky Reddy Kirken a Michal Hruza, Nosím černý brejle. No a samozřejmě po 17. hodině si uděláme vyhodnocení naší soutěže a taky bude anketa Relax ulicí. No, věřím, že se máte na co těšit, tak zůstaňte nám věrní, Rádio Relax.
2: Relax Radio.
3: Jarka Poláková.
2: Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: Rady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka.

0: Je to tady Anketa Relax v ulicích. Dneska byla taková zajímavá otázka, nebo je zajímavá otázka. A já jsem si vzpomněla na to, když jsem si tu otázku položila sama pro sebe. Já vám ji rovnou řeknu. Proč se Praha jmenuje Praha? Kdybych se zeptala mého 15-letého já, tak bych odpověděla, protože bagr. To byla taková klasická odpověď tenkrát na všechno. Hele, proč jsi jako neudělala domácí úkol? No, protože bagr. Jo, no a proč? Protože bagr. No, protože bagr. No, prostě to je jedno. Zazpomínala jsem na své pubertální roky. Takže, proč se Praha jmenuje Praha? Jdeme si říct vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: No, asi tam byl nějaký parák, kde si udělali prach ve dveří, zakopávali o něj a tak se to jmenuje Praha.
3: Takže asi podle někoho. Někdo jim musel dát název, jako Kladno, Bezděkov a tak dál.
4: Protože je to hlavní město a někdo jí tak někdy v historii pojmenoval.
5: To myslím, že to je ze starých pověstí českých a myslím, že to byla kněžna Libuše, která řekla zřím město jménem Praha.
6: Bylo něco s Prahem, něco na Prahu, ne, nevím, nepamatuju si to už.
7: Je to nějak spojený s řekou Vltavou, na Prahu Vltavy, něco takového tam bude z historie.
8: Pravděpodobně je to od slova práh, jakože říční práh, protože leží na Vltavě a nějaký jezy a tak.
9: Myslím si, že to je nějaký jméno, který pochází z nějaký vzdálenější Asie a v těch pramenech uvádí, že to je nějaká stará, prastará společnost, která tady založila právě město s názvem Praha a znamená to teď něco s tou skupinou těch lidí, těch toho náboženství nebo tady toho směru prostě.
10: Když přišli třeba praotec Čech, tak šel do baráku a tam mezi dveřma byl prach.
11: Teď nevím, jestli podle nějaký pověsti překročili prach od toho slova prach, se to jmenuje Praha.
12: No, protože se nechtěla jmenovat Kladno, to je jednoznačný.
0: Ano, přesně tak. Já čekala, jestli to někdo řekne, protože se nechtěla jmenovat Kladno. Já kolikrát říkám, no já jsem z Kladna a je to vlastně Praha u Kladna. Takže asi tak. No takže nejčastěji je přijímaná odborná teorie, totiž říká, že název Praha pochází ze starého slova práh, jak bylo řečeno, jenže nešlo o práh, o který zakopnete cestou do kuchyně, mělo jít o skalnatý říční práh nebo mělčinu na Vltavě, přes kterou voda přetékala a kde se dalo řeku snáze překonat. Existují samozřejmě i další teorie. Jedna spojuje název Praha se slovem pražit. Dneska bychom možná řekli slovo pařit, protože samozřejmě kdo jede do Prahy, tak paří, ale ne, tady to je pražit, třeba s pražením obilí nebo s dávnými obřady u ohně. No a pak samozřejmě tu máme nejhezčí českou pověst, kdy kněžna Libuše měla vyslat své muže, aby našli místo pro nové město. Ti narazili na člověka, který zrovna tesal práh domu. A Libuše údajně rozhodla, že právě tam vznikne město, jehož sláva se bude dotýkat hvězd. Praha. No, takže jsme o něco chytřejší a my jdeme dál. Nick Jonas, Find You.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

Takže jo, už máme jasno, výherce, který postupuje do finálového kola, který správně odpověděl na otázku, jaký je rozdíl mezi Polkou a Valčíkem, tak je to snad jasné, ne? Tak přece Polka je raz a dva a raz a dva a Valčík je raz, dva, tři, dva, dva, tři. No tak pane bože, takových špatných odpovědí mi sem přišlo, já vám teda nějaký třeba přečtu, jo, čekejte, stej, nalistuju. Třeba Pavel Skladna. Polka je rychlejší a Valčík pomalejší. No a hlavně u Polky se člověk víc zapotí. Samozřejmě, to je pravda. Lenka z Rakovníka. Valčík se tančí jenom na plese a Polka hlavně na vesnický zábavě. Aspoň u nás to tak vždycky bylo. Nevím, Milan z Berouna. Rozdíl je podle mě v tom, že u Valčíku se točíte doprava a u Polky doleva. Ale jestli je to obráceně, tak mě prosím do tanečních neposílejte. No, já nevím, jestli jste jeli vtipnou kaši, ale každopádně výherce, nebo postupujícím do finále je Petr Hradil, my moc krát gratulujeme. V pátek 100% si nalejte Radio Relax, kolega bude večer losovat výherce a já jsem teda zvědavá, nebo docela by mě zajímalo, co si jako potom vyberete, jako jestli budete tancovat vy, nebo manželka, milenka, děti. No, necháme se překvapit, každopádně výherce je jasný a my už jdeme dál. DJ Yousef, Fred Folk, Magical Touch.

0: čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nosím černý brýle.

A teď jedna písnička, která má u mě jeden takový zvláštní vedlejší účinek. Jakmile ji slyším, tak okamžitě mám pocit, že bych si chtěla začít učit španělsky. Právě tahle píseň je vlastně na španělštinu úplně ideální, protože se v ní pořád opakuje me gusta, což znamená líbí se mi. Jo, takže člověk poslouchá, poburkuje si a ještě má pocit, že se vzdělává. Takže Manu Chao, me gustas tu. A jsem zvědavá, kdo z vás si to nebude zpívat, protože to je opravdu písnička, která donutí každýho si aspoň ten refrén dvakrát říct.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D1 na 241. kilometru ve směru na Brno počítejte s komplikacemi kvůli nehodě. Střetl se tam nákladní a osobní automobil. Na vozovce je překážka a místem projíždějte se zvýšenou opatrností. No a opatrnost je potřeba také na D11 na 67. kilometru ve směru na Prahu. Na vozovce leží předně, který může komplikovat provoz. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Omezení je hlášeno zhruba do 6:45. Šťastnou cestu vám přeje Radio Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestě. Relax Radio.

Dneska máme den polibku a usmíření a už jsme teda probrali první pusy i první francouzské líbání, ale teď bych se chtěla podívat na druhou stránku věci, protože ono samozřejmě, když se řekne polibek, tak si člověk připojí jako taková ta romantika, zavřené oči, motýlí v břiše, jenže taky existují věci, které dokážou tuhle romantickou chvíli ukončit rychleji než věta, hele, ježišmarja, máma jde. Tak třeba ty otevřené oči, jo, zrovna. Já nevím jak vy, ale kdybych při líbání dneska měla otevřené oči, tak jako, nebo takhle, člověk občas je mám otevřené. Ale jako já jsem zjistila, že jsem přestala vidět na blízko, takže partnera mám totálně rozmazanýho. Možná, když jsem byla mladší, tak asi jo, ten oční kontakt by tam byl, ale dneska prostě to mám všechno v mlze. Takže to je jedna věc. Potom takové ty přehnané zvukové efekty. Podle mě pusa má být pusa, nemusí o ní vědět soused o dvě patra níž. No a taková kapitola sama pro sebe je, co jste jedli předtím. Česneková topinka, utopenec, cibule, no a může být sebelepší líbač, ale začínáte s obrovským handicapem. Takže takový člověk, který při líbání vůbec neodhadne intenzitu a chuť, tak jako asi sami si odpověste, jestli jo nebo ne, já ne. Takže za mě dneska nebo teďko v následující hodince, co podle vás dokáže spolehlivě pokazit dobrý polibek. Špatný dech nebo moc slin, otevřené oči, vousy, které škrábou, nebo máte nějaký vlastní zážitek, po kterém jste si řekli, tak s tímhle člověkem už si radši jenom podám ruku. Pište mi a samozřejmě mi nemusíte říkat jméno toho dotyčného, nebo volejte na 606 736 736 a pojďme se společně zasmát.

0: tady máme pár zpráv na reakci na můj předchozí vstup. Jarko, děkuji, ty jsi mě dneska úplně uklidnila. Já když při líbání otevřu oči, tak svého chlapa taky vidím rozmazaně. Celou dobu jsem si myslela, že to ještě je pořád zamilovaností a teď díky tobě vím, že už prostě obě potřebujeme brýle. Jana z Rakovníka. No, brýle potřebuju víceméně taky, no. Asi hlavně na to čtení líbání, nevím, jestli to bude jako příjemný. No, uvidíme. Další zpráva od našeho posluchače Milana Skladna. Ahoj Jarko, nejhorší polibek jsem zažil po romantické večeři. Objednal jsem si tatarák s topinkami a česnekem a pak jsem se divil, že přítelkyně o žádné líbání nestála. Řekla mi, že jestli se k ní ještě přiblížím, bude spát u otevřeného okna. No Milane, já teda taky zbožňuju topinky s tatarákem, ale žvejkačka, co? Taky by nepomohla třeba? No, asi ne, ono opravdu chápu, že ten česnek prostě ten má tak na bránu, že možná ani v okruhu 5 kilometrů by na vás nešel ani ten upír. Jo, říkám to správně, upír. No, tak jo, jdeme dál. Tokyo Hotel, When We Were Younger. Ano, přesně tak.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Beach Party Slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJs živě, míchané drinky, beach volejbalový turnaj, fotokoutek, zábava pro děti a turnaj beer pongu. Vezmi partu a přijď si užít léto naposledy naplno. Beach Party, sobota 29. srpna, letní koupaliště Slaný. Více informací o akci na vshslaný.cz.

0: máme chviličku po 18. hodině, jdeme na počasí.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Počasí.
0: Jestli čekáte návrat pořádného letního vedra, tak zítra ještě ne. Čeká nás spíš svěžejší den ráno a dopoledne převážně pod mrakem a místy s deštěm nebo přeháňkami, zejména na severu. Dobrá zpráva je, že odpoledne a večer bude srážek ubývat a obloha se začne protrhávat. Nejvyšší teploty se zastaví většinou mezi 17 a 22 stupni. Na jihu republiky bude tepleji až 25 stupňů. Jo, evidentně to líbání francouzské a chutě a tak další věci kolem toho vás docela baví, ale možná už toto téma opustíme a my si k tomu zahrajeme Moniku Bagárovou a Natálii Modrý dým. To je prostě pecka, jo, a Xinl X a Katarina Knechtová. Si zabil kámo. Vy posloucháte Rádio Relax a já doufám, že budete tady se mnou i v následující hodině.
2: Relax Radio.
1: Jarka Poláková.
2: Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

S Alešem od 16 hodin budeme na Relaxu znovu hledat dalšího postupujícího do pátečního finále. Rozhodně je o co hrát, ve finále totiž čeká poukaz na celoroční kurzy v tanečním a sportovním centru Moon v Kladně. Takže zítra mezi 16 a 19 mějte rádio Relax pěkně na hlas, telefon po ruce a hlavně rychlé prsty. Přijde samozřejmě nová soutěžní otázka a jaké podmínky se Aleš dá, to samozřejmě nevím, ale rozhodně se nebojte, nepočítám, že by to byl nějaký špek, no. Takže se nebojte, zítra buďte připravení a i když si říkám, jestli teda, já nevím, no, jestli ty kurzy street dance, no, mě by to docela zajímalo, asi se budu muset zeptat, co všechno se tam dá naučit, protože já teda jako tanečnice jsem dobrá, umím šlapat dobře zelí, valčí kapulku taky umím, no nic, nebudeme to protahovat. Zítra na Relaxu, buďte u toho. Večerní Relax.

Tak a teď si dáme úplný návrat na začátek 90. protože písničku, kterou možná teďko poznáváte, prakticky po první vteřině musíte poznat. Killer od britského DJ a producenta Adamského. Jedna z zajímavostí je, že hlas, který v téhle skladbě slyšíte, patří tehdy ještě nepříliš známému zpěvákovi Sealovi. Právě Killer mu v roce 90 výrazně pomohl nastartovat kariéru a později si tuhle skladbu nahrál i vlastní verzi. Název

0: Název Killer doslova znamená zabiják, ale nebojte, my dneska nikoho zabijet nebudeme, maximálně poslední zbytky pracovního odpoledne. Co? Co vy na to? Tak si trochu zaspomínáme Adamsky a Killer na Relaxu.
1: Relax Radio. Nejvíc.

0: dnes.
1: Teď je před námi pecka, o který jsem mluvila na začátku, protože jsem ji uváděla, Monika Bagárová a Natalie, Modrej dým. Možná vám ale při poslechu proběhne hlavou, že už tuhle písničku přece jenom znáte a budete mít pravdu, protože Monika s Natálií totiž sáhly po skladbě, která už má svoji historii. Takže mám pro vás takovou malou otázku. Zda si vzpomenete, kdo naspíval, nebo jak se jmenovala kapela, která naspívala píseň Modrej dým před Monikou Bagárovou a Natálií. A dám vám ještě takovou nápovědu. Hledáme samozřejmě dívčí skupinu, ve které zpívali Helena Zeťová, Tereza Karnlová a Tereza Černochová. Tak co? Už vám to naskočilo? No možná ještě tu písničku potřebujete slyšet a ono to přijde. Tak jsem zvědavá, 606-736-736.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Takže jo, ptala jsem se vás v minulém vstupu, kdo naspíval před Monikou Bagárovou a Natálií písničku Modrý dým. Píšete zprávy. Petr Skladna, Jarko, tohle je jasný. Black Milk, Helenu Zetěvou jsem tehdy miloval, ale manželce to radši neříkejte. Lenka z Rakovníka, byli to Black Milk a děkuju, právě jste mě vrátila asi o 20 let zpátky. Martin z Berouna, Black Milk a bez nápovědy. Tak doufám, že dostanu aspoň něčku s hvězdičkou, no samozřejmě. Takže věděli jste, což mám samozřejmě radost, té skupina Black Milk, to byla prostě za prvý krásný baby, že jo, dalo se na ně koukat, dalo se to i poslouchat, no, tak doby je neměl rád, já je ráda měla, takže jsem ráda, že jste si na ně vzpomněli. No, my už jedeme dál, písnička I Love You.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Milí relaxáci, teď mám pro vás takovou jednu opravdu pozitivní zprávu. Nevím, jestli se vám to stane, ale já třeba, když jdu z jedné místnosti do druhé si pro něco, tak než tam dojdu, tak to zapomenu. A říkám si vlastně, proč jsem vlastně šla. Podle nové studie totiž náš mozek rozhodně nemusí s věkem jenom chátrat, naopak zlepšovat se může prakticky v každém věku a dokonce k tomu nepotřebujeme ani hodiny nějakého biflování a tak dále. Pouze stačí 5 až 15 minut denně věnovat tomu, že se budete na něco soustředit. Protože vědci sledovali téměř 4000 lidí ve věku od 19 až do 90 let a zjistili, že jejich výsledky se postupně zlepšovaly bez ohledu na věk nebo vzdělání. No takže já mám jasno, prostě soustředit se dneska večer na jednu velice důležitou věc a já vám radši nebudu říkat, co.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: chceme nebo nechceme, 19. hodina se nám blíží a tím již pár posledních slov z mých úst a já bych vás chtěla zároveň pozvat na Relax s Jarkou ve čtvrtek od 16 do 19 hodin. Myslím si, že dnešní téma bylo docela zajímavé, jsme se zasmáli, pobavili, no a já samozřejmě ještě vám dneska řeknu, jaké bude zítra počasí a teď už krásná písnička Don't Freak Out.
1: Večerní relax. Relax Radio.

0: freak out.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na ukončení sezóny letních koncertů v zahradě Kladenského zámku. Hudba, kterou znáte, hity, které zpívá celé publikum
2: a večer plný emocí.
1: Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.
2: Buďte u toho.
1: Více na www.městokladno.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jo, čas nezastavíme, za chviličku tady máme 19. hodinku.
1: Relax Radio.
0: Ještě výhled na zítřek, ráno nás sluníčko z postele zřejmě tahat nebude, čeká nás oblačná až zatažená obloha, místy také déšť nebo přehánky. Během odpoledne se ale počasí začne vylepšovat, srážky budou ustávat a polojasné oblohy bude přibývat. Teploty většinou 17 až 22 stupňů na jihu až 25, na horách v 1000 metrech kolem 14 stupňů, na Šumově až 19. No a my si dáme ukázky, na co se můžete těšit v následující hodince. Zpěvák Sting a Desert Rose. A nebo taky Adam Ďurica, Mandolina. Já už vám popřeju krásný večer v klidu a míru, se sklenkou v ruce a budeme se těšit na to, co nám ta středa přinese. Hezký večer.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká beach party na letním koupališti Slaný. 3 DJs živě, míchané drinky, beach volejbalový turnaj, fotokoutek, zábava pro děti a turnaj beer pongu. Vezmi

0: www.bshslaný.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: Relax Radio.
0: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

Nejlepší rádio ve vašem městě. Hey, Russia.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 26. srpna.
2: Tento den roku 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Přemysl Otakar II. Roku 1346 další král Jan Lucemburský. Psal se rok 1728, když ruský mořeplavec Vitus Bering objevil během první kamčatské expedice průliv mezi Asií a Amerikou. Později byl po něm pojmenován. Roku 1960 se narodil americký jazzový saxofonista Branford Marsalis. Roku 1743 se narodil Antoine Lavoisier, chemik, který pojmenoval kyslík a popsal jeho funkci. 1883, to je rok, kdy vybuchla sopka na ostrově Krakatoa, západně od Jávy. Výbuch zničil většinu ostrova a zapříčinil obrovské vlny tsunami, které zabily více než 36 tisíc lidí. Roku 1969 se narodil člen No Doubt Adrian Young. Tento den roku 1948 se narodila slovenská herečka a velvyslankyně Magda Vašáriová.
3: Hladej, sama voda. Přihořívá? Hoří. No, tam pro tebe, Francii, nespisovat.
2: 26. srpen 1972 začínaly olympijské hry v německém Mnichově. Roku 1966 se narodila Shirley Manson, zpěvačka kapely Garbage. 60 let předtím objevil Albert Sabin vakcínu proti dětské obrně. Ročník 1971 je v Mexico City narozená zpěvačka Thalia. Roku 1980 se tento den narodil Macaulay Culkin, americký herec známý hlavně z filmu Sandra.